0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express FM.
1: Dneska to nehrozí, já to vím. To nevypadá, nic se neblíží, rákosím.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor,
0: život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí,
1: a přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytech.
1: Lidi jsou zvláštní,
0: rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splání.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
1: Máte to rádi čerství? Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co to je?
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Express. Express. Music first. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ano, krásné pondělní ráno s datem 27. července, 7 hodin minutka k tomu. Pojďme se teda podívat na to, co se děje doma i ve světě. Od září 2028 se na školy valí další velká změna. Od mateřské školy až po kurzy v celoživotním vzdělávání chce ministerstvo školství sledovat všechny žáky a studenty prostřednictvím nového registru. Další registr potom zřídí pro pedagogy a akademické pracovníky, o kterých shromáždí mimo jiné údaje o mzdě, pracovní době i praxi. Blížící se jev nazývaný Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím celkové škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů. Vyvolá masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Agentuře Reuters to sdělil přední klimatolog Africké rozvojové banky Anthony Nyong. No a jak již dobrým zvykem, i letošní červenec patřil legendárnímu cyklistickému etapovému závodu Tour de France. Vítězství obhájil slovinský cyklista Tadej Pogačar. Celkově je to jeho pátý triumf na legendárním závodě. Nejlepším z trojice Čechů byl Matyáš Vacek na 49. místě. No a co se týká aktuálního počasí, teploty se pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia. Aktuálně převládá oblačnost. Máme tu samozřejmě přehánky, déšť, na některých místech se mohou vyskytovat i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Dnešní nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, krásné pondělní ráno ještě jednou Věroslavům, krásný sváteční den. Doufám, že jste si užili víkend přece jenom. Myslím, že předpověď vyšla. V sobotu bylo fakt hezky a v neděli to taky ještě bylo i na ten bazén. Musím se potom zeptat Míši, až dorazí, jestli byla u rodičů, jestli se byla vykupkat, jestli si možná i užila nějaký ten večerní drink, protože u nich se přes den nepije, jak jsme se v pátek dozvěděli. Každopádně já za sebe můžu říct, že víkend byl fajn. Dneska se ale rovnou přiznám, že takhle, jsem tu pořád a pořád sama. Vašek je ještě stále na dovolené. Doufám, že to zvládnu. Mám tu dneska před sebou dvě překážky, jo, proč to bude taky pomalejší. Jedna ta překážka je, že jsem tu až do 11. Máme dneska prodlouženou, protože Verča Koloušková si vzala tak trošku prázdninovou dovolenku, má na to právo. No a dalším důvodem je ten včerejšek. No jo. Zdravím všechny boldies, kteří včera vyrazili do pražských Letňan na koncert Pitbulla, už zase. Díky všem, kteří jste měli plešku, kteří jste měli fousky a kteří jste byli natolik blázni, že jsme si v neděli večer, jo, užívali pártošku. Bylo to dlouhý, já jsem pak ještě nemohla usnout. Tak jsem tady taková rozbředla, ale podle mě to stálo za to. Takže tady ještě všem, kteří včera se mnou pařili v Letňanech. Posílám Pitbulla i Special Timber. Dale.

Ještě jednou krásné pondělní ráno s datem 27. července, 7 hodin, skoro 14 minut. K tomu Viroslavům ještě jednou krásný sváteční den. Ano, tak já jsem to tak uvedla, že jsem dneska taková lehce rozbředlá, je to pravda. Ale i přes tu mou rozbředlost, jo, abych vám teda řekla, co nás dneska čeká, určitě kam vyrazíme. Takhle v pondělí. Musíme si taky udělat výlet za Velkou Louži, ne teda za Václavem na Grand Canyon a takhle, ale musíme si udělat výlet do San Diego, protože tamnější Comic-Con přinesl samozřejmě celou řadu informací, nejenom z té slavné haly H, hodina H tam proběhla, protože tam samozřejmě Marvel představil celou řadu novinek, svoji další budoucnost, ale taky už víme, kdo bude nový Black Panther. No a taky třeba víme, že se vrátí Ghost Rider a i ten vlastně dostal nového herce. Někoho, kdo si to v podstatě vymodlil, jo, vymanifestoval. Takhle spíš vymanifestoval, vymodlil to taky, no, ale poslal to zkrátka do vesmíru a ono se mu to splnilo. Tak na to se musíme podívat určitě. A samozřejmě na Comic-Conu taky celá řada informací, pravděpodobně i o vašich oblíbených seriálech ze všech různých

0: obrazovkách, tak to musím rád. No a protože je pondělí, tak samozřejmě musím ještě vybrat nějaký nakopávač. Asi už tuším, pokud byste chtěli lehkou nápovědu, myslím si, že když se podíváte teď na expressfm.cz, tak vám to bude úplně jasný, co já vyberu za nakopávač. Zatím ale jsme v našem klasickém playlistu, pojďme si dát teda další muziku, tohle to jsou Blossoms, Meet Me in Love a za mou chvilku taky Robin, Talk to Me, hezké vstávání.
1: Express. Express ráno.

0: Evropu a potom v září zamíří do Spojených států. Kam zamíříme, my taky za malou chvilku z muzikou, ale zamíříme kam? No White Lies nebo taky Harry Styles.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Trápí vás plízení nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Comic-Con v San Diego se za roky vypracoval na největší, možná jednu z největších akcí, když se ještě podíváme samozřejmě do Asie, kde se taky koná celá řada podobných akcí, ale v takovémto našem západním světě je Comic-Con v San Diego za mě největší akce pro fanoušky komiksů, superhrdinských filmů, sci-fi, fantasy, filmů, seriálů, komiksů, videoher, samozřejmě celá řada cosplayerů a tak dále, to všechno ke Comic-Conu v San Diego patří a samozřejmě k tomu taky patří velká oznámení. Marvel poslední roky velice rád právě obsazuje haluha, kde dochází k těm největším oznámením. Co nás čekalo letos? Takhle, myslím si, že zase to jako nebylo tak velký, pořád si myslím, že když 2 roky zpátky oznamovali návrat Roberta Downeyho Juniora jako doktora Dooma, tak to asi bylo větší než to, co se tam dělo letos. Ale zase takhle, my se samozřejmě blížíme k té další fázi, k těm dalším filmovým a televizním premiérám, takže je potřeba se potkat s fanoušky, je potřeba tam pustit nějaký ukázky, takže samozřejmě Avengers Doomsday se toho týkala velká část, takže jsme opět, tak jako v traileru, jsme viděli, že se vlastně vracejí všechny ty aktuální týmy, takhle i trošku jako starý Avengers, nový Avengers, Thunderbolts, Stick Four, tak Ant-Man a všichni tyhle ty Shang-Chi, tak samozřejmě někteří z nich se objevili přímo na Comic-Conu v čele samozřejmě s Kevinem Feigem, který ještě pořád řídí to, co se děje v Marvel Studios, ať už to jsou jenom tyhle ty velký filmy, nebo samozřejmě i komiksárny. Takový ty asi největší oznámení, samozřejmě pokud to sledujete ve velkým, tak se můžete podívat na internetu, už se objevují buď popisy, anebo celý různý tak jako nový ukázky, jak ze Spider-Mana, který se tento týden dostane i už do českých kin Brand New Day, tak samozřejmě i prosincový Avengers. K těm velkým oznámením, o kterých se samozřejmě hodně mluví, je návrat postavy Ghost Ridera, kterýho si zahraje Ryan Gosling. Ryan Gosling, myslím taky pár let zpátky v nějakém rozhovoru, kdy se ho ptali, co by si tak jako chtěl dát, řekl, že Ghost Rider je něco, co ho láká, tak mu to splnili. Bude režírovat Shawn Levy, který má navíc ještě jako pokud to sledujete, tak ten měl na starosti Deadpoola s Wolverinem. Myslím si, že mu jde příští nebo letos do kin ty nový Star Wars, ten Starfighter, kde taky hraje Gosling a do toho teda spolu budou dělat ještě toho Ghost Ridera, což takhle, když to řeknu, tak to vypadá, že snad tím docházejí herci, ne, když ve všem teda hraje Gosling. To nevadí. Každopádně, co ještě podle mě chytlo takovou jakoby virální trošku jízdu, tak to byl Ryan Reynolds, který se objevil, přímo na Comic-Conu se procházel jako Deadpool, takže byl tam jako v cosplay, nikdo se ho moc nevšímal, protože všichni předpokládali, že to je nějaký cosplayer Deadpoola, ale byl to sám Ryan Reynolds, který se tady objevil v hale H. Dělal tam takový rozhovor s Paulem Radem a pár se tam jako fanoušek, tím se potvrdilo, že teda i Deadpool se objeví v Avengers Doomsday. No a myslím si, že k tomu dalšímu velkému oznámení určitě patří, že nás čeká Black Panther 3, dočkáme se v prosinci roku 2028. No a taky už víme, kdo bude nový Black Panther. Bude to teda vlastně syn Chali, který nám najednou už vyrost, a bude ho hrát herec David Johnson, opět v režii Ryana Kuglera. Tak to si myslím, že jsou takový ty nejzásadnější věci ze San Diego. Co se teda Marvelu týká, ale samozřejmě podíváme se dneska v Express ráno ještě i na ty další oznámení, které se týkají třeba těch největších seriálových hitů a taky samozřejmě i některých filmů, které prostě nepatří do téhletý stáje. Zatím pěkný pondělní ráno, po 7:30. Jo, vám ho přeju a za malou chvilku se podíváme taky na aktuální dopravu.
1: Express ráno.
2: Express ráno.

Tak asi úplně nejste happy, pokud se aktuálně nacházíte v ulici Porgesová v Brně, protože tam se stala nehoda, osobní auto tady najelo do svodidel, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, počítejte tady se zdržením. Nehodu potom hlásí také D8, 90. kilometr ve směru na Drážďany, takže tady taky prosím počítejte se zdržením a projíždíte tady se zvýšenou opatrností. Nehodu potom hlásí také centrum hlavního města, ulice Na Příkopě, tady nákladní auto najelo do sloupu veřejného osvětlení, je tady překážka na vozovce, takže tady prosím taky počítejte se zdržením, je tady průjezd se zvýšenou opatrností. Nehodu potom hlásí také D11, kilometr 27. ve směru na Prahu, to je nehoda nákladního vozidla a dodávky, tady taky prosím projíždějte se zvýšenou opatrností. No a kde určitě počítejte se zdržením, tak to je D1, 13. 16. kilometr ve směru na Prahu, tady je silný provoz a celkově ta D1, tady takhle se mi už tady pěkně hezky červená na tom dopravním infu. Tak šťastnou cestu nejenom do hlavního města, ale kamkoliv, kam teď míříte v 7.39. Přejeme vám z Express rána. No, hezký vstávání, šťastnou cestu, dobrý začátek do toho dalšího pracovního prázdninového týdne. Express FM.

White lies as I try not to fall apart. Já jsem vám slíbila ještě taky samozřejmě pondělní nakopávač a říkala jsem, že pokud byste se teď šli podívat na expressfm.cz, tak tam najdete nápovědu. A je to jasný, když jdete k nám na web, hnedko první, co tady uvidíte, je obrovská fotka Spice Girls s titulkem Před 30 lety dobyli Spice Girls poprvé hitparády. Single Wannabe nadchnul fanoušky i odborníky, jak já bych mohla dát něco jiného než Wannabe. Spice Girls zaznamenali svůj první single number one, to byl rok 1996, jo, 30 let. Na vrcholu zůstali dalších 7 týdnů po tý, co dosáhli toho prvního čísla 1. Píseň vyhrála cenu pro nejlepší britský single na Ivor Novello Awards a taky nejlepší single na Brit Awards. Samozřejmě dodnes hymna 90, to je úplně jasný. Jinak Spice Girls se nenudějí, samozřejmě neustále se někdo ptá, jestli bude ještě, jestli budou nějaký koncerty, přece jenom jako 30 let, jestli to nechtějí nějak oslavit. Mel C se tuhle vdala, vydala vlastně novou desku, jezdí tour, ať už tam zpívá, nebo spíš jde takový DJský sety. Mel B je dál hvězda nejrůznějších takových těch talentových show, kde prostě lidem dává úplně brutální jako porodcovství. Jerita si užívá asi stále ještě peníze, dobrý vdavky a prostě nějakou takovou tu pohodu. Victoria samozřejmě ta stále buduje značku Beckhamových a podle mě Emma si taky tam někde prostě užívá v Londýně v domečku jakoby rodinnou pohodu, ale holky chodí na rozhovory a samozřejmě se tváří, že by strašně chtěli nějaký shledání, nějaký koncerty, že snad se to povede, evidentně tam dochází k nějakému vyjednávání, ale ty nabitý rozvrhy jim to úplně nedovolujou. Každopádně, čím byste to mohli oslavit, akorát jsem tuhle viděla, že vydávají, jak jsou takový ty Funko Pop

0: 30 let a neuvěřitelný. Spice Girls, Wannabe.
1: Raní nakopávač.
2: Express FM. Jo!

Start nového dne a nakopávač vám přináší prémiové kávovary Jura. Sponzor pořadu.

0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Pamatuju si, že minulý týden, já už nevím, kdy to bylo, myslím, že ve čtvrtek někdy jsem tady řešila, že v Itálii začaly ryby kousat turisty. Zejména plavce, jo, že koušou je prostě do lítka. Řeší se, že by to mohla být, myslím, nějaký druh jako žraloka prostě, který tam žije. Že zatím ještě nikdo nezná ten důvod, ale že prostě se to tam teď děje, tak jsem vám říkala, ať si dáváte pozor. No tak to není jediný místo, kde se musíte dávat pozor, jo? V Chorvatsku teď začaly útočit želvy. Plavce koušou do stehna i do zadku, pokousáno bylo i dítě. Takže evidentně si nějak mořští živočichové začali předávat informace o lidech. Nevypadá to s náma dobře, takže prosím nás opatrně, dívejte se, jo, kde plavete, kam šlapete. Když tak se ještě nějak připojistěte, kdyby náhodou na to vlastně existovala nějaká pojistka. Já vím, že moje mama taky jednou takhle na něco šlápla, že jí něco kousla, už se nepamatuju, co to bylo. A vím, že to bylo jako docela nepříjemný, že jako já si z toho dělám trošku sranu, no to zní jako, že já želva kousla do zadku, ha, ale takhle, ono to pěkně bolí, kdo měl třeba jako vodní želvu, jako jsem měla já, oni mají takový, to není jako jenom tak, jako že oni vás jako pokouskají, oni mají taky docela tvrdý zobák, to vás pořádně štípne a samozřejmě vám to může jako klidně vyrvat kus masa, jo, to je takový, teď to zase zní úplně tak jako hororově, že to jsou nějaký želví čelisti, jo, ale zkrátka jenom říkám, může to být nepříjemný, tak dávejte na sebe pozor na těch dovolených, pokud třeba někam míříte, nebo pokud se vracíte, tak doufám, že jste všechno prostě zvládli v pohodě, že vás nic nepokousalo. Maximálně tak jako trošku komár, že jste si to namazali a jste v pohodě. No ale evidentně si myslím, že jako v moři se předávají nějaké informace, že to máme za to, že i když všude píšou nesahat na želvy, takže stejně některý z vás na ně šahají a pak na ně výrývají standa, nebo co to tam měla ta chudák želva. No tak teď za to platí jiní.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kontrolní výbor na pražském magistrátu bude po policejní razii dnes mimořádně zasedat. Kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. Za vinu jim dávají hned několik vážných trestných činů, mezi nimiž vévodí například zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Útočník v americkém Seattlu v pondělí poblíž věže Space Needle zastřelil na gastronomickém festivalu v centru města 2 osoby. 5 lidí, včetně 2letého dítěte, utrpělo zranění. Úřady zatím nezveřejnili žádné podrobnosti o podezřelém ani o motivu činu. No a včera se taky hrál fotbal. Slavia porazila Slovácko 5-1. Jablonec vyhrál 2-1 nad Sigma Olomouc. No a Hradec porazil Pardubice 2-1. Co se týká dnešního počasí, tak maxima 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, dopoledne a skré odpoledne zejména na Moravě a ve Slezsku ojedinělé je tu i možnost bouřky, no a později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, krásné pondělní ráno s datem 27. července, 8 hodin, minutka. K tomu z muziky Kasabian, Charlotte Plank a taky Gracie Abrams, která si připisuje jedno vítězství, na to se podíváme za malou chvilku. Ano, a já pořád slibuju, že vyrazíme do toho San Diego, podíváme se na ty informace, které se týkají hlavně teda seriálu, který možná sledujete i vy, tak abyste věděli, jestli váš seriál třeba skončí, anebo kdy se konečně dočkáte té nové série, kdy tvůrci v San Diego na Comic-Conu konečně třeba něco potvrdili, jo, ale byla tam celá řada i nových oznámení, pokud patříte mezi fanoušky filmu, seriálu, hlavně teda sci-fi, fantasy, superhrdinové, kreslené záležitosti, tak se toho na vás určitě o víkendu a samozřejmě i teď po víkendu bude valit hromada. Na Expressu se na vás valí vždycky hromada muziky, pojďme teda na ní, tohleto jsou Hives, Tick Tick Boom.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Když jsme tady v týhletý, no vlastně už v předchozí hodince, že to tak strašně letí, mluvili o tom nakopávači, tak jsem říkala, ano, že Wannabe, jo, má 30 let od svého prvního britského čísla 1. No a já tady koukám na billboard.com, kde píšou, že Gracie Abrams má konečně album číslo 1. Povedlo se jí to s její třetí deskou Daughter from Hell. Jinak s tou předchozí byla v červenci 2 roky zpátky na druhém místě, takže konečně to prolomila, konečně má to svoje první číslo 1 v albový americký chart Billboard 200, nebo chcete-li 200. Jinak, co se týká toho, kdo ještě letos konečně taky urval svoje první číslo 1 v 200, tak tam je třeba i Noah Kahan, potom je tam Ella Langley, Megan Moroney, Don Toliver, anebo taky Megadeth. Jinak, co se týká toho, jak aktuálně vypadá vlastně Billboard 200, protože když tam vlítla Olivia Rodrigo se svojí deskou You Simply Said For Girls So In Love, tak ta vlastně v tom prvním týdnu utržila jako ekvivalent přes 400 tisíc poslechů, prodejů, což teď v červenci jako na to v podstatě stačilo Gracie Abrams 124 tisíc, jo, jako ekvivalent těch prodaných alb. Jinak Olivia Rodrigo je pořád na druhém místě s tím svým aktuálním albem, na třetím místě je Morgan Wallen, na čtvrtém místě se pořád drží americká hvězda country, která tam láme úplně všechny country rekordy s deskou Dandelion, to je Ella Langley. Na pátém místě je potom Noah Kahan se svojí deskou The Great Divide. No a na šestce je taky ještě pořád Drake se svým Icemanem, který se tam drží, stačí mu na to 56 tisíc se toho ekvivalentu prodeje těch desek, kdy se vlastně sčítají jako reální prodeje nějakých fyzických alb, ať už to jsou CDčka nebo LPčka, a k tomu se samozřejmě připočítávají streamy, zase se tam speciálně počítá, jestli to jsou placený streamy, zadarmo streamy a tak dále. Mají tam na to takovýhle nějaký složitý výpočet, takže každopádně Gracie Abrams, teda od nás velká gratulace. Z muziky teď na Expressu Charlotte Plank Night Shift 8.11.
1: Pondělní ráno na Express FM.

Tears. 8 hodin 16 minut. K tomu jinak v San Diego na Comic-Conu mimo jiné také Guillermo del Toro, který tam mluvil o 20. výročí Faunova labirintu. Ano, to už je 20 let. Faunův labirint by se měl vrátit do kin ve 4K a navíc ve 3D letos v říjnu. Guillermo del Toro

0: kritizoval v San Diego na Comic-Conu používání AI právě na tom panelu, kde se mluvilo o Faunově labirintu a o tom 20-letém výročí, o tom, jak film vznikal. Má právě dorazit taky i nový dokument o tom, jak se točil Faunův labirint, a on říká, já jako, že je proti AI, a říká, ani AI nepotřeboval použít, když právě se vrátí do kin film ve 3D, ale takhle, že je Guillermo del Toro hračička, to samozřejmě všichni víme, takže kdyby se mě někdo zeptal, babu, myslela jsi, že Guillermo del Toro použil AI při tvorbě nějakého svého filmu, tak řeknu, rozhodně ne.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
8: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
13: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
14: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
15: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
14: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Express. Music first. Express FM.

0: vydat na Comic-Con do San Diego v našem pondělním Express ráno. Už jsme tady mluvili o tom, co nového oznámil Marvel v hale H. Jinak hodinu H tam samozřejmě měli i další. Před mnou chvilkou jsem zmiňovala Guillerma del Toro, který tam slaví 20 let Faunova labirintu a oznámil právě v říjnu návrat do kin ve 4K, ve 3D, takže se máme na co těšit. Jinak, co se týká těch trailerů, které na mě asi nejvíc útočily právě po oznámení na Comic-Conu, tak je to v podstatě takový souboj Blade Runnera a Neuromancera. Prime Video právě zveřejnilo první oficiální teaser na jejich seriál Blade Runner 2099. Ano, v hlavních rolích ženy, což už si samozřejmě na sociálních sítích okamžitě teda vysloužilo samozřejmě takové to hlasité buuu. No a Apple TV do toho oznámilo prvním teaserem seriál Neuromancer, což je vlastně taky na základě knihy Williama Gibsona, někdy myslím, že to je z 80. let, v hlavní roli Callum Turner, a to je taky pořádný cyberpunk, jo. Akorát teda musím říct, že i u mě, nejenom protože tam je Callum Turner, ale vyhrává zatím ten Neuromancer, protože problém za mě s tím Blade Runnerem, s tím seriálem je takový, že to vypadá lacině a ten Blade Runner je vždycky jako pro mě, to bylo, jsou to jako, mají to být trošku jako vizuální žně. Na tom si myslím, že nás ten Blade Runner vždycky jako taky jako ohromil, kromě samozřejmě toho příběhu. A mám pocit, že ten seriál prostě vypadá lacině a že i to je taky častá kritika. Takže co se týká tohohle souboje, tak si myslím, že Neuromancer zatím od Apple TV vyhrává. Samozřejmě pokud patříte spíš mezi fanoušky fantasy a sledujete Prsteny moci, tak jste se dočkali taky prvního traileru na třetí sezónu. Tam vždycky je to takový, u mě ty Prsteny moci jsou 50-50, něco mě baví a něco mě třeba vůbec nezajímá. Když se zastavím ještě u Apple TV, tak je to taky oznámení Temné hmoty druhé sezóny, která se vrátí vlastně na konci srpna. Tentokrát jako budeme pokračovat v tom příběhu, řekněme toho, no, alternativního Chicaga, nebo jak to říct, měli by tam taky dorazit nové postavy. Pokud milujete horory, tak Prime Video taky vypustilo první oficiální teaser na jejich seriálovou Carrie. Samozřejmě to je klasika Stephena Kinga. Já nevím, kolikrát tu Carrie ještě budou prostě muset udělat filmově, seriálově, co nás všechno čeká. No, co všechny překvapilo, tak to si myslím, že bylo, když z ničeho nic se v San Diego na zmrzlinářském voze zjevili Green Day, který si tam dali takovej menší koncert, protože na Comic-Conu v San Diego promujou svůj film, který se jmenuje Nimrod. Myslím, že ten už měl loni premiéru na nějakém filmovém festivalu, ale do těch amerických kin míří, myslím, v půlce letošního srpna, jestli dorazí i k nám, těžko říct. Green Day produkujou tenhle ten film, tak si je pojďme teď taky dát tady u nás v Express ránu pár minutek před 8:30. Tohle to jsou Green Day a jejich Basket Case.
1: Express. Express ráno.

4 minuty po půl deváté, pojďme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Pozor v ulici Porgesova v obci Brno, tady osobní auto narazilo do svodidel, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce. Nehodu hlásí také silnice 152 u obce Modřice, okres Brno Venkov. To je nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka, která může bránit v provozu v celé šířce vozovky, takže tady počítejte se zdržením. Nehodu potom hlásí také silnice 482 u obce Rybí, okres Nový Jičín, to je nehoda dvou osobních vozidel. Tady také projíždějte se zvýšenou opatrností. Se zdržením počítejte na D11, to je 27. kilometr ve směru na Prahu. Tady se srazilo nákladní auto s dodávkou, je tady překážka na vozovce. Nehodu potom hlásí také silnice 611 u obce Sacká, okres Nymburk, to je nehoda dvou osobních vozidel. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Hlavní město hlásí nehodu v ulici Na Košince. Tady se srazilo nákladní auto s osobním vozidlem, je tady překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. No a nehodu potom hlásí také Strahovský tunel. Tady se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tady prosím se zvýšenou opatrností a počítejte tady také zatím s kratším zdržením, které ale může narůstat. Express FM.

0: fun.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
10: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Už tam bude?
14: Nech toho.
13: Raději už tam bude?
14: Přestaň. Štěl mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.
3: FM.

Zrovna tady na Rolling Stone koukám na černobílý fotky Charlie XCX, protože samozřejmě pořád se řeší její nový album Music Fashion Film a vždycky, když teď vidím ty její fotky tady k té její éře, tak si vzpomenu na to, jak jsme tady řešili, že bychom zakázali černobílý fotky na sociálních sítích, protože vždycky dneska, když vidíte černobílou fotku, tak automaticky se bojíte, že někdo umřel, že to je oznámení o smrti toho člověka. A mně se tady na tom Rolling Stoneu teď mísí takový jako dvě věci, které bych zakázala. A to jsou tyhle ty černobílé fotky, protože i když vím, že to je k tomu albu, tak stejně mám takový jako lehký hrknutí. A potom druhou věc, kterou třeba nesnáším na tomhletom webu a na hodně webech, je, že vy, když jdete na Rolling Stone, tak tady v tom mém prohlížiči nahoře se otevře banner. Ale co já nesnáším, že on se otevře jako na dvakrát, že tam se nejdřív na něj udělá to místečko a on... A potom se načte celý ten banner, takže se to jako celý zvětší. A já kolikrát omylem kliknu na ten banner a mám úplný nervy, protože jsem si už tady chtěla kliknout třeba na tu lištu Music a News, ale místo toho kliknu tady na toho banírka. Tak to bych taky zrušila. No, a potom ještě si teď, když si už takhle jako tady stěžuju na nesmysly, tak potom, když už jsme se tady bavili o tom Comic-Conu v San Diego, tak potom bych ještě zavedla, jo, než bych, abych teda i něco zaváděla, než abych jenom zakazovala. A potom bych teda zavedla takovou věc, že když rozjedou nějaký seriál a jakákoliv první, druhá, třetí série končí cliffhangerem a oni ten seriál potom zruší z různých důvodů, nebyla sledovanost, nejsou peníze, něco se stalo, takže by k tomu prohlášení o tom zrušení toho seriálu ještě vyjela taková krátká prezentace od tvůrců, kteří samozřejmě už měli tu další sérii, protože ještě nevěděli, že se zruší, ale měli už jako navržený, co se stane, tak já bych chtěla, aby oni to aspoň pro ty fanoušky takhle uzavřeli. Krátkým videem, 15 minut na YouTube, nic víc po vás nechci, kde by jenom tvůrci řekli, my jsme chtěli, aby se potom stalo tohle, tohle, tohle, tenhle by umřel, tenhle by přežil, tihle by se vzali, všechno by dobře dopadlo a my bychom si aspoň mohli říct, jo dobrý, tak to skončilo tak, jak bych si přál, nebo no, to jsem si myslel, že to bude něco jiného, než abych ještě do konce svých dní, když se zapomenu vzít telefon na záchod, si třeba vzpomněla na něco a řekla by si, ty, jak by to tenkrát dopadlo s těma vlkodlákama, ty jo, co chodili na tu vejšku, prostě, ale to už se teď nikdy nedozvíme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 9 hodin, posloucháte pondělní Express ráno. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Americké ministerstvo obrany v sobotu v tichosti zveřejnilo nové statistiky zraněných a padlých amerických vojáků v konfliktu s Íránem. Podle databáze Pentagonu již zemřelo 18 Američanů a dalších 624 bylo zraněno. Po dlouhých letech se bude muset Praha obejít bez nejlepšího evropského basketbalu. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK v předchozích letech Nymburk pro letošní sezónu už nedostal výjimku pro hraní na Pražské Královce. Všechny domácí zápasy Ligy mistrů budou obou českých týmů se tak odehrají v Pardubicích, které budou prestižní soutěž hrát společně se Slavií. No a když se podíváme na to aktuální dnešní počasí, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Dopoledne se mohou ještě vyskytovat přehánky, déšť, odpoledne zejména na Moravě se mohou objevit i bouřky, později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, pěkné pondělní ráno. Po 9. hodině nestartujeme poslední hodinku, ale jsme v půlce, protože dneska máme prodlouženo až do 11. Přesně tak. No a určitě znáte tu slavnou píseň Holubí dům, na začátku které hrají ty radci a šumí moře. A se tam potom ptáme, kde je dům holubí. A to už víme, dům holubí je v Brně, no, nebo teda u Brna. Víc vám řeknu za malou chvilku, k tomu vám budu hrát skvělou muziku. Tak to je u nás taková tradice na Expressu, že proto to ladíte. Dua Lipa, Nothing But Thieves, anebo taky 21 Pilots, Overcompensate. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

To je, o čem jsem mluvila, jo? Jak začne to moříčko, jsou ty racci. Oni totiž ve studiu neměli žádný jiný ptačí zvuk, tak použili tohle. Zpívám ptákům a zvlášť. A Jirka Schillinger už potom zpívá zvlášť, jo, holubům. No a proč mluvím o těch holubech, jo? Já jsem totiž taky patřila k těm, kteří si jako mysleli, jako holuby, jako takhle, ne, že bych byla nějaký velký fanoušek holubů, ale změnila jsem na ně trošku názor, můžou za to sociální sítě. Myslím si, že tak 3 roky zpátky začala taková jako pro holubí

0: nějaký závody a tak dále, jako dokud byl ve formě, potom už je měl spíš jako jenom tak. No a potom jsme vlastně, takže my jsme ty holuby ochočili, používali jsme a potom jsme je vypustili do světa a řekli jsme tak, teď už vás jako nepotřebujeme, trhněte si a udělali jsme z nich tady ty jako chudáky, co se tam někde toulají po městech, smějeme se jim, když se snaží stavit ty hnízda z těch městských zbytků a tak dále, ale jako vlastně jsou pořád jako náš problém, tak jsem si říkala, tak možná ty holuby za to až tak jako nemůžou, tak teď jsem k ním taková jako schovývavější, jo, a ano, znova říkám, musí za to ten internet, no a podle Světlany a Veroniky právě taky jsou holuby trošku jako chudáci a tak jim u Brna staví záchranné centrum. Tento holubí dům by měl pojmout až 10 000 zraněných a nemocných holubů. Vy jim samozřejmě můžete pomoci, oni tam vybírají peníze, už se snaží stavět různé voliéry a tak dále. Potřebují samozřejmě zázemí nejenom pro ty holuby, ale potřebují potom peníze i na to, aby se o ně mohli starat, když jsou ty holuby prostě zraněný. Mají k tomu dokonce i profil Holubě kámoš. Tady je vidím na novinky.cz v koktejlu. Mají tady pěkně i placku Holubě kámoš, že to je takový roztomilý holub, on tady mrká. A právě v tom koktejlu tady vyprávějí příběh o tom, jak oni dvě se vlastně seznámili při záchraně holuba a rozhodli se teda založit i tohleto centrum a nadále se o holuby starat a taky jet právě tu, jo, holubí agendu, že holuby nejsou tak hrozný, jak se o nich říká, že se třeba objevují právě různý studie o tom, že třeba s tím roznášením těch nemocí to není tak strašný, jak se to tváří a tak dále. Takže ano, když se budete vy příště taky ptát, kde je dům holubí, tak u Brna. Můžete si o něm víc přečíst na novinkách.
1: Express ráno.
2: Express ráno.
3: Welcome back to track.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Music. First.
12: Express FM.

Ve světových kinech tento týden nastává taková zvláštní situace, kdy Tom Holland vlastně blokuje Toma Hollanda. I teda se Zendayou se tam blokují navzájem, protože oba dva nejenom hrají v Odise, ale oba dva také společně hrají samozřejmě v nejnovějším filmu Spider-Man Brand New Day. No a normálně bychom nového Spider-Mana mohli vidět v IMAXu, kdyby nebyla Odisea, která si IMAX ještě na několik dalších týdnů naprosto vyblokovala. A tím pádem Spider-Mana v IMAXu zatím neuvidíme. Možná, že potom ještě bude nějaká možnost, až Odisea tedy z IMAXu nějak jako odpluje někam, tak třeba ještě Spider-Mana budou chtít lidi pořád vidět. Když jsem koukala na internet, tak kde si myslím, že byste si mohli trošku tenhle ten spidermanský zážitek malinko tak jako ještě přilepšit, když nemůžete v IMAXu, tak to je Westfield Černý most, protože nejenom, že tam mají zítra speciální exkluzivní premiéru, ale mají tam speciální spidermanovskou zónu, mají tam nějakou laserovou místnost, Laser May se to jmenuje, kde si můžete vyzkoušet prostě svoje superhrdinský spidermanský reflexy, což můžete udělat i potom tady na další rychlostní stěně, test pavoučích smyslů. Každý den tam ten nejrychlejší může vyhrát stavebnici Lego, můžete vyhrát lístky do kina, ale koukala jsem, že tam potom ještě budou mít 1. srpna i velké finále a dokonce se tam hraje o letenky do New Yorku. K tomu je tam nějaký speciální fotopoint, videopoint, kde si můžete udělat takový jako Spider-Maního glambota. No a samozřejmě součástí ty exkluzivní premiéry a taky potom ještě toho víkendu 1. a 2. srpna je taky Adam Myšík, který je aktuálně hlasem českého Spider-Mana. Tak myslím si, že tohle by nám teoreticky mohlo trošku jako ten IMAX dorovnat, pokud to tedy na Černák do Westfieldu máte blíž. Pojďme se teď vrátit tady u nás na Expressu k muzice, máme 9:30, tak to bych chtělo i nějakou tu dopravu, tak já se jdu podívat, kde nám teda dopravu řídí Spider-Man a je to tam v pohodě a kde máme nějaký problémy, jo? Takže za malou chvilku doprava, tohle to už jsou Temper City Self-Aware, ale koukám, že v téhle hodině nám společnost budou dělat taky Olivia Rodrigo anebo Joe, End of Beginning.

0: Jsem tady akorát refreshla to dopravní info a v Praze to vypadá, že je tady minimálně prostě 20 aut na střeše, protože oni na to mají takovou právě ikonku, kde je nehoda, tak tam takový červený trojúhelník a auto na střeše, tak vypadá to teď trošku děsivě. No a kde teda máme hlášenou nehodu v hlavním městě? To je ulice Vltavská, to je nehoda dvou osobních vozidel. Další nehodu potom hlásí ještě stále ten Strahovský tunel. Sýzné se zvýšenou patrností, také nehoda dvou osobních vozidel. Nehodu pořád máme ještě na té Košince, to je nehoda nákladního auta s osobním autem. Nehodu potom hlásí také Mladoboleslavská, to je nehoda nákladního auta s osobním. Tady je průjezd se zvýšenou opatrností, počítejte tady také se zdržením. Nehodu potom hlásí D11 mezi kolem 16. kilometru ve směru na Prahu. To je nehoda dvou vozidel, tady překážka na vozovce, takže i tady počítejte se zdržením. Nehodu hlásí D1, to je 11,5 kilometr ve směru na Prahu. Nehoda je už tady jakoby to auto na zpevněný krajnici v tom odstavném pruhu. To je nehoda osobního auto a motocyklu, ale mohou se tady také ještě stále vyskytovat nějaké překážky na vozovce, tak je tady prosím se zvýšenou opatrností. Potom dejte pozor v Císařově u Přerova, to je nehoda nákladního a osobního auta, probíhá tady aktuálně vyšetřování a pozor také na nehodu, to je silnice 35 v katastru obce Litomyšl, to je nehoda osobního a nákladního auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, takže tady průjezd se zvýšenou opatrností a počítejte tady se zdržením.
1: Ranní doprava.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Express.
1: Po týdnech rad od Astratexu už víme, jak si vybrat správnou velikost, materiál i střih spodního prádla. Jste si ale jistí, že se o své spodní prádlo správně staráte. Prádlo nosíme každý den, ale často a zbytečně ho ničíme špatným praním a sušením. První pravidlo zní jasně. Perte světlé, tmavé a barevné prádlo zvlášť. Jemné materiály snadno chytají barvu a bílé prádlo může zešednout. Druhá věc je teplota praní. Většina spodního prádla potřebuje maximálně 30 stupňů. Při vyšších teplotách ztrácí tvar i pevnost. Podprsenky a jemné prádlo perte v pracím košíčku či sáčku. Háčky a kostice se mohou zaseknout do bubnu. Krajky se zatrhnou o ostatní oblečení. Takhle ochráníte prádlo i pračku. Velkou chybou je aviváž. Ta sice prádlo změkčí, ale zároveň poškozuje elasticitu vláken. Podprsenky pak rychleji povolí, hlavně v obvodu a ramínkách. Spodní prádlo nepatří do sušičky ani na rozpálené topení. Vysoké teploty ničí pružnost materiálu. Nejlepší je nechat prádlo volně uschnout na vzduchu. Vyhněte se také sypkým pracím práškům. Ty mohou tvořit hrudky a zanechávat na prádle skvrny. Používejte prací gely na jemné prádlo. No tak ať vám to spodní prádlo nejenom sluší, je vám pohodlné, ale ať vám taky dlouho vydrží.
2: Express.
0: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Let's cancel the wedding 8 minut před 10. hodinou. Jak už jsem říkala, dneska máme prodlouženou, takže já tady s váma ještě hodinku budu. Mezi 10. a 11. takhle. Já teď prožívám takový pirátský období, ne že jako já bych někde pirátila něco na internetu, to ne, ale shodou náhod se mi stalo, že hraju pirátskou videohru a čtu pirátskou trilogii, takovou lehce pirátskou, jako jsou tam i piráti a jste na lodích, tak to bych vám dala takový pirátský tipy za malou chvilku i na čtení, jo, ale je to teda, pokud máte rádi fantasy, tak to jenom a trošku dobrodružství a možná si kvůli tomu jako já budete muset přečíst ještě potom dalších 15 knih. Tak to je takový upozornění, že jsem se opět chytla do sítí neuvěřitelné ságy a v ní teď žiju. No a za malou chvilku nás čekají zprávy a tam se taky lehce dotkneme těch nových nařízení, nebo spíš taky jako návodu, jak by se měli nebo neměli zabírat atletky a mám k tomu už i vyjádření českých atletek, tak to si dáme taky mezi 10. a 11. No a já věřím, že na cestě už je taky Míša, která se vám po 11. bude věnovat tady u nás na Express FM, tak to jenom, abyste věděli, co se bude dít tady na vašem oblíbeném radio, ale samozřejmě tady se děje hlavně muzika, tohle je Gotye, Save Me,

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijala v pondělí ráno. Postupně kontaktuje provozovatele a objekty kontroluje za běžného provozu. Státy na východním křídle NATO v posledních týdnech varují před možnou ruskou operací. Varšava poprvé otevřela a otevřeně popsala scénář, podle kterého by Moskva mohla využít ukořistěné ukrajinské drony a útok vydávat za akci Kyjeva. No a kampaň EBU, která motivuje televizní stanice, aby nezneužívali kamer k nedůstojnému zobrazování atletek, rezonovala i v českém prostředí. Na republikovém šampionátu se ale její důsledky neprojevily. Na reakce některých českých atletek se podíváme za chvíli. No a co se týká počasí, dnešní nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 28. Možná teď ještě jste někde, kde máte oblačno, ojediněle se tam objevují přehánky. Z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, se mohou objevit i bouřky, no ale později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, tak co se týká reakcí českých atletek, tak můžu tady dát třeba jednu. Můj zadek už stejně viděla celá Česká republika, rozesmála se sprinterka Nikola Bendová. Tak ty reakce českých atletek se nesou plus minus v tomhletom duchu. Co se týká teda vysílací unie EBU a řekněme té snahy o to, aby kamery nezneužívaly zobrazování atletek k nějakému nedůstojnému zobrazování, ale myslím si, že holky to berou teda aspoň v Česku s takovým jako lehkým nadhledem. Z muziky Vombec, no a taky si dáme ten nejhranější song na Expressu. Co je to tento týden, to se dozvíte za malou chvilku.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Ano, Jungle se postarali o aktuální nejhranější song. Samozřejmě, jak to vypadá v našem žebříčku Express Top, to se dozvíte na našem webu expressfm.cz. Já tady koukám na eSport.cz, kde tady mají právě článek, který začíná o tom, jak ta vysílací unie EBU motivuje televizní stanice, aby nezneužívali kamer k nedůstojnému zobrazování atletek. Já myslím, že jste tuhle tu kampaň viděli i vy s takovým jako lehkým návodem, jak atletky nezabírat a jak je naopak zabírat. Tak tam byly různý ty close-upy na ty zadečky a tak dále. No a tady potom jakože že v českém prostředí, že sice rezonovala, ale jako nějak holky se na to nestěžují. Nejčastěji se tady teda cituje sprinterka Nikola Bendová, která je zároveň taky influencerka a modelka, která tady má taky jako, neznám nikoho, kdo by si na to stěžoval. My celou dobu makáme, abychom měli hezký zadek. Mně vůbec nevadí, že mi ho zaberou. Samozřejmě, není to to nejdůležitější, ale myslím si, že vypadáme hezky, dreziny jsou vyřízlé, že by to bylo nelichotící. Viděla jsem videa, která mi poslali fanoušci, zvláštní úhly, ale já jsem se tomu zasmála, nic víc. Tak to byla jedna z těch reakcí a potom tady je tak jakože kampaň atletky chrání před nežádoucími záběry. Sami se ale na vrcholu domácí sezóny snažili, aby jim to slušelo. Potom je tady popisek, kdo měl jaký hezký nechty, kdo měl jaký piercing v pupíku, že byly prostě holky nalíčený a že teda chtěli, aby to měli hezký. A potom se tady, myslím, ještě k tomu vyjadřovala Lourdes Gloria Manuel, která to říká. V naší skupině se to extra neřečí. Co jsem se doslechla, není to pravidlo, ale příručka, co by se mělo dodržovat. Nemluví se o zákazu ukazování těla, jde o nějaké úhly, které si nemyslím, že někdo vyžaduje, aby se natáčely. A potom tady zase Nikola tady. Nevím, jaké holky si na to stěžovaly, ale když si vyberete sport, jako je atletika nebo beach volleyball, tak asi víte, do čeho jdete. Překvapuje mě, že jim to začalo vadit až teď. Přijde mi, že nám za chvilku budou už zabírat jenom hlavu, nebo bude černá obrazovka a komentátoři budou říkat, jak závod vypadá. Mě spíš ale překvapilo, že k tomu není jakoby návod i na mužská těla, protože popravdě řečeno, když je nějaký velký atletický závod, nebo je prostě nějaký, třeba když je olympiáda nebo něco takového a zkrátka těch sportovců je hodně, tak já teda musím ale říct, že třeba na mém Instagramu se naprosto běžně sexualizují i muži. Já si pamatuju, to bylo taky na té poslední olympiádě, kde nějaký ten skokan o té tyči zavadil svým přirozením o tu tyčku, protože teď to byl úplně virál. Všude byly tady ty věci, všude prostě fotky, jak něčím zavazuje o něco. Já samozřejmě můj Instagram, který je prostě trošku jakoby queer, gay friendly, ale tak jako mám tam i heteroholky, tak velice často tam mám nějaký žebříčky nejvíc sexy sportovců a jsou tam většinou jejich zadky nebo něco. Mám tam jo, tak já nevím, podle mě se tohleto ale mělo udělat i co se chlapů týče, protože si myslím, že některé ty záběry jsou taky docela spicy a že mužský atleti se taky sexualizují. Takže mě to spíš přišlo jako nefér z tohohle toho pohledu, ale takhle. Evidentně český holky si z toho nic moc nedělají, mají hezký zadky a nebojí se je ukázat. A takhle. A nebojí s nima i hnout, jo? Jakože běhají rychle. Tohle to už je něco. Noční plán.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
9: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

Tak já jsem tady lákala na mé pirátské období. Sešla se mi totiž videohra Assassin's Creed Black Flag Resynced. Tak, jaký to je, mě to baví, takhle, mě samozřejmě bavila i původní Black Flag od Ubisoftu, protože on je to jako Assassin, já samozřejmě miluju Ezia, ale tenhle ten Assassin trošku vůbec nevěděl, že má být Assassin a byl taky jako velký překvapení a strašně mě bavily ty souboje na lodích. A baví mě to i teď, nedokážu říct, jestli to je lepší nebo horší, protože je... Mně se ta hra před těmi 13 lety, kdy to vyšlo poprvé, natolik líbila, že já si to přesně takhle pamatuju. S tou úžasnou grafikou, s těmi úžasnými souboji a se vším. Takže jo, já to, na to koukám takovým asi příliš nekritickým pohledem. Každopádně, ale já jsem si ještě doplnila moje léto s Piráty taky čtením. Samozřejmě, tipy na čtení přicházejí hlavně v úterý od naší Marušky Jirový, která chodí za klukama do driveu, takže zítra určitě budou nějaký tipy. Dvě romantické knihy od Marušky jako tip na letní čtení najdete na našich sociálních sítích a můj teda pirátský tip jsou knížky, je to trilogie od spisovatelky, která se říká Robin Hobb. Možná jste četli tu její sérii Farseer. Ono vlastně, jako normálně v angličtině to myslím vyšlo jako trilogie, ale u nás to vyšlo asi rozdělený myslím na 6 knížek nebo 7 knížek, kde se vlastně ten mladý Fitz učí být nájemným vrahem svého krále, do toho se tam odehrávají nějaký jako nadpřirozený schopnosti, jo, čteme si myšlenky, posíláme si zprávy a draci a tohleto. No a ona potom vlastně z tohohle toho světa napsala ještě trilogii o takzvaných živých lodích, jo, je tam magická loď, šílená loď a loď osudu. Já už jsem teda na té šílené lodi. Lehce to doplňuje právě ty knížky o těch farsírech, protože jste jako ve stejném univerzu, jsou tam taky svým způsobem ty draci, ale trošku jinak, a jsou tam ty živý lodě, co to znamená? Někteří v tomhletom světě jsou takzvaní jako staří kupci a ti si od lidů z dešné divočiny právě kupují tyhle ty takzvané živé lodě, které jsou udělané z magického dřeva a vždycky vepředu je vytesaná nějaká taková ta příďová figura a když vlastně 3 kapitáni z vaší rodiny na té lodi umřou, tak ona oživne. A potom s ní můžete komunikovat, ona nasbírá nějaký takový ty vaše rodinný rysy, každá má trošku jinou osobnost, některý jsou koketní, některý jsou takový spíš jako zadumaný, hledají sami sebe a některý jsou právě šílený, jako je ta šílená loď, která se jmenuje Paragon, o který jako nevíte, proč je přesně jako šílená, co se tam stalo. Takže to je moje pirátské čtení, pokud máte rádi fantasy. Myslím si, že si můžete tuhletu trilogii o těch lodích přečíst i samostatně bez toho, aniž byste četli předtím ještě tu farsírovskou záležitost. Jo, takže tohle to je, dámy a pánové, moje pirátské léto, který teda trávím na PlayStationu a s knížkou o pirátech. Ale nebojte se, ještě to se mnou není jako tak špatný, že bych tady chodila v klobouku, měla bych černý linky, ale mohla bych mít toho papouška na rameni. Nebo opičku, v té hře mám takovou opičku, aha. A jak jsem říkala, že to není špatný, tak najednou teď už to vyznělo nic moc, že jo? No, pojďme si dát radši další muziku. Tohle je Doja Cat, Paint the Town Red. Yeah, 3 minuty po 10:30 na Expressu. Yeah.

Taylor Swift a Ice Spice, Karma, jinak pokud byste chtěli vědět, co tak dělá Taylor Swift přes léto, tak je nadále okrádá své fanoušky o jejich těžce vydělané peníze, což je její oblíbená činnost. Taylor totiž oslavila, myslím, 6 let od vydání Folkloru a tak k tomu vydala sérii svetrů, který si můžete koupit. Samozřejmě jako obvykle, protože prostě mě Taylor nesnáší, tak vždycky vydá prostě vydá svetry, které jsou ke všem album, jenom ne k mýmu oblíbenému. Přitom takovej Reputation sweater. No nebyl by hezkej, takovej prostě cardigan, ale s hadama. Proč ho neudělá? Proč místo toho udělá zase prostě příšernou tady nějakou letní kolekci? To vám snad ani nebudu popisovat, to opravdu jako nemá význam, jo. Tam zase, já bych potřebovala, aby ona opravdu už se už dala dohromady s nějakýma normálníma designérama. Možná by bylo lepší, kdyby to udělala jako ta Olivia Rodrigo, že než by žalovala ty lidi na tom Etsy, který dělali docela hezký věci tady s jejíma logama, s písničkama a se vším, že než by je žalovala, že by se s nima taky spojila a vyhodila by ty lidi, co dělají ty designy teď. Protože to začíná být takový trošku jako AI, představ si, že jako Taylor Swift zažívá léto a jak si ho představuješ a k tomu udělají nějaký něco. No, takže takhle, kdybyste chtěli vědět, co dělá. A zároveň si asi taky samozřejmě zřejmě užívá líbánky, že jo. Zatím teda musím říct, že to taky kolem té svatby se nic moc neděje. Pár lidí dalo nějaký rozhovor, jestli tam byli, nebyli, co se dělo, ale furt ještě nemáme moc žádný oficiální jako fotografie, videa. Já furt čekám na nějaký drby a furt jsem se nedočkala, takže už to asi vzdávám. Ale Taylor, řeknu ti to takhle, o Karmě ty jenom nespíváš, ona už na tebe čeká.

0: nás ve studiu, za malou chvilku dojde ke střídání stráž. Míšo, ahoj.
1: Ahoj, babu.
0: Míšo, jaký jsi měla víkend? Byla jsi teda u toho bazénku?
1: Hele, nakonec ne, jakoby k našim jsem jela, ale nebylo úplně slunečno u nás.
0: A nebylo kupkanie, takže to nebylo. No, co jsem ale chtěla, prosím tě, tady nám teďko dohrálo Messy in Heaven a tady je taková, začíná to, jo? I heard Jesus did cocaine on a night out. Že jakože slyšela jsem, že Jesus jako měl nějaký kokeš prostě, když byl venku na nějaký pártošce. A já jsem zrovna dneska viděla na TikToku, já mám strašně ráda pořad britský, jmenuje se to IQ, snažili se to dělat i u nás. Je tam prostě parta takových jako celebrit a odpovídají vždycky na takový jako zvídavý otázky. Uh-huh. Prostě, proč si myslíte, že viktoriánské ženy si během svojí menstruace užily spoustu legrace třeba? Oni se tam snaží odpovídat. A ty si říkáš, jak chce babu spojit viktoriánskou menstruaci s touhletou písničkou, tak to ti hned řeknu. V té době totiž vynalezli kokainový tampon.
2: Aha.
0: Který byl, ale pozor, byl unisexový. Ženy tím právě mohly léčit svoje, jako když máš prostě bolesti nebo cokoliv, když máš tady to období ženy jednou za měsíc a prožíváš nějaký diskomfort, tak jsi si mohla zavést na ten kokainovej, pozor, a někde byl i prej s opiem, že to mohlo, takže to byla docela jakoby zábava a muži to mohli používat na léčbu hemoroidů.
1: A takže věřím, že to bylo dost populární.
0: Takže to byl ještě navíc unisexový vynález. Tak takhle jsem tě chtěla přivítat teda v pondělním vysílání. Doufám, že máš radost, že jsi zase tady. Říkáš, už aby ta babu někam zase vypadla dělat něco do kanceláře a já mohla vysílat o něčem normálním. Na co se můžou těšit tví posluchači v tvém vysílání, které dneska začalo o hodinu později?
1: Nic normálního to taky moc nebude, protože rovnou začneme tím, jak jsem minulý týden řešila to auto přes nějakého překupníka. Prostě.
0: Jasně, o, moje oblíbená historka.
1: No. A já jsem z toho ještě furt jako taková přiblbla, protože prostě když má člověk takovýhle stres, tak tě z toho prostě bolí hlava, seš furt unavený. Jasně. A já jsem z toho úplně vyřízená a potřebuju se dozvědět od posluchačů, jestli je normální, když vám někdo k autu nedá kupní smlouvu prostě.
0: Jo.
1: Přijde, že ne.
0: Tak myslíš, že naši posluchači budou ty praví. Hele, a zkoušela si kokainový tampon na ten stres? Ne?
1: To mě nenapadlo.
0: Zkusíme se jich zeptat, jestli někdo nějaký nemá, že by to bylo rovnou dva v jednom.
3: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
4: Nebudu doma na Expressu.
3: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
5: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
6: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
9: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
10: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: 200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: To je.
15: Dobravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No, tak to si rozumím.
16: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Jasně, já ti splním přání, Trio.
18: Ryba jo.
17: Chytrý mozek.
18: Bujné svaly.
17: Kila dolů bez námahy.
19: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
20: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
21: Trápí vás plísení nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
22: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
23: Hudba na prvním místě.

0: Ahoj. Zase zítra mezi 7. a 10. Tak si to užij. Hezký vysílání ti přeju.
1: Ahoj.
0: A hned, co se naučí zapínat mikrofony, tak... tak to bude lepší.
1: Pardon.
0: Ale svůj si zapnout umíš, to je hlavní, ne? No, tak ahoj.
1: Ahoj.
2: Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jak už tady zaznělo před hodinou, tak policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktují provozovatelé, objekty kontrolují za běžného provozu, uvedli na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Britští lékaři poprvé podali člověku novou vakcínu proti ebole, kterou vyvinuli vědci z Oxfordu. Doufají, že by mohla zpomalit šíření nakažlivé nemoci, jejíž vlny pravidelně zasahují Afriku. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, jež na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je taky nadále devátou Češkou v pořadí VTA. A co se týká počasí, tak dneska čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK a Popy bez komp, Zone nám startují. No, dopoledne na Express FM, ono to není tak úplně klasický, že jo, dneska jsou tady trošku změny, což mě vždycky trochu mate, ale zas na druhou stranu máme spolu dneska trošku víc času, což je taky hezký. Já bych právě dneska v první hodině potřebovala asi trošku psychického supportu od někoho, kdo někdy kupoval auto od zahraničního vlastníka. Protože poprvé v životě řeším takovouhle shady koupy, jakože něco na tom zavání a už se to na mě začíná trošku podepisovat. Jinak se ale pak určitě mrkneme na to, co je kde hudebně novýho, co je kde filmově novýho, nebo i třeba tady v Česku, prostě takový průřez tématama jako vždycky. Začínáme s českou mladou kapelou Pexeso, Do It Better.

0: Tohle to je DJ producent Wilkinson a jeho track Afterglow. Pokud pojedete příští víkend na festival Let It Roll, tak na Wilkinsona budete moct zapařit naživo, protože patří mezi headlinery tohohle festiáku.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
3: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
2: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
3: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
2: Svianela, česká tradiční limonáda.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
11: Co je nového na Express FM?
12: Koukněte na expressfm.cz.

Christine and the Queens, $5 na Express FM. My jsme se tady bavili i v pátek a i trošku dneska s babou o tom, že jsem se chtěla v neděli koupat u našich. K tomu nakonec nedošlo, protože docela foukalo, takže se nám do vody ani nechtělo. Ale co mě teda mrzí trochu víc, tak v sobotu bylo docela hezky. A vsadím se, že spousta z vás byla někde na výletech nebo prostě jste si užívali pohodičku krásného letního počasí. Já jsem skoro celou tu sobotu prospala. No, pak jsem se bála, že nebudu spát v noci, no tak bát jsem se nemusela. Já jsem prostě doháněla spánkový deficit z celého týdne, protože když mám nervy, tak nemůžu usnout a nebo se budím pořád a vlastně hodinky mi řekly, že jsem v tom posledním týdnu spala v průměru necelých 5 hodin denně, což jakoby někomu může určitě stačit, mě teda fakt ne. A když se mi střádá spánkový deficit, tak si navíc pak jako připadám, jenom jak ten pocit popsat, je to něco jako kdybych měla kocovinu nebo jako kdybych byla po dlouhý plavbě na lodi nebo měla jetlag, no prostě nejsem úplně nejostřejší. A je to prostě hrozně znát. No, takže v sobotu bylo krásně, já jsem ji takhle prokaučovala, protože jsem prostě odpadla, tak mě to mrzelo. No a za moment vám řeknu, proč to bylo s tím spánkem takový divoký. A pokud jste někdy kupovali dovezený auto, tak poslouchejte. Teď hudba, dáme si Amy Winehouse. You know I'm no good.

Ketama, Comes and Goes na Express FM, kde pokračujeme s hudbou, ale i s historkou. Já jsem se potřebovala prostě koupit nový auto a hodně mě zaujalo jedno na Marketplace, což je takový facebookový bazar. Tak jsem psala pánovi, jestli je ještě k dispozici a kdy se na ně můžu přijet podívat, protože to auto bylo v Mostu. Vždycky Most. A pak jsme se nějak den předem volali, a ať mi pošle adresu. Ta adresa byla adresa autobazaru. Tak jsem si říkala, dobrý, tak jako možná to nabízí jako soukromník, ale má bazar a takhle to nabízí prostě na tom Facebooku. S tím jsem jako zase takový problém neměla. Ale nechtěla jsem tam jet sama, protože jsem to auto fakt chtěla koupit. Takže jsem poprosila tátu, ať jde se mnou, že se případně vrátím pak tím kupovaným vozem, že jo. Když jsme tam dojeli, tak jsme si byli i to auto projet. Mně se fakt se mi líbilo, tak jsem říkala, že ho vezmu. Ale ono bylo dotažený z Německa a nestálo na SPZ-kách, takže prvně bylo potřeba udělat technickou, což mi nabídli, že udělají i hned a že tím pak teda můžu odjet. Tak jsme si plácli a po chvilce přišli s tím, že to vlastně nepůjde a že budu muset přijet znova zítra. No tak to už se mi moc nelíbilo. A táta byl úplně otrávený, tak ten inzerent řekl, že pro mě dojede do Prahy. Jo, ten druhý den. A mezitím zařídí tu technickou a já tím autem pak odjedu. Tak dobrý. Druhý den pro mě přijel a jeli jsme směr Most. A pro dramatickou náladu si pustíme teďka Placebo a za chvilku budeme pokračovat.

0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň, je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Express. Music first.

0: Tohleto je Slater s trackem Dance na Expressu, kde jsme u toho, jak jsem se jela do Mostu pro auto z inzerátu. Borec pro mě přijel, dojeli jsme k němu domů, kde to auto měl. Řekli jsme si, že mi k tomu ještě dodá příští týden zimní pneumatiky a je to. Tak jsem mu zaplatila přes QR kód a říkám, a dáte mi kupní smlouvu? A z něj vypadlo něco jako, to už se dneska nedělá, to je proti nějakému tomu GDPR, to není potřeba. A já jsem jako na něj koukala jak opařená. Říkám, jestli si myslí, že jsem jako fakt úplně mimoň. Největší nesmysl, co prostě mohl jako říct, no. Mimochodem mi taky řekl, že k těm prachům, až mu je budu posílat, tak nemám psát žádnou poznámku o autě, tak to už taky o něčem svědčí. Nicméně, jako já jsem byla u něj doma na zahradě a kdyby mě tam klepnul palicí, tak se dost možná podívám taky na festival Lety Troll u jezera Most a lezet na toho jezera. Takže jsem do toho moc nevrtala, ale řekla jsem mu, že jako bych tu kupní smlouvu docela ocenila, ale že mi teda může poslat později, protože já už jsem chtěla jet prostě domů. Sedla jsem do auta, jela jsem domů, no a už cestou jsem si říkala, že jsem jako pipina, že jsem si tu smlouvu měla vydupat na tom místě a prostě nebejt srab. Takže já reálně nemám kupní smlouvu, ani plnou moc od toho německého majitele, ale prej nic z toho nepotřebuju k tomu převodu, a.k.a. registraci zahraničního vozu tady u nás. No a to mě čeká teďka ve středu. Vyznáte se v tom někdo? Já jsem dostala originál německý techničák, COCčko, STK a emise a uzavřela jsem se povinný ručení. A prej by to mělo stačit. Je to tak? Klidně mi napište, že jsem třeba trubka, ale tak to jim taky děkuju. Spíš bych nějakou radu nebo uklidnění nebo nějakou zprávu, že tohle opravdu stačí. 602 604 903, děkuju.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, nebyla podle dosavadního policejního vyšetřování žádným způsobem napojena na pachatele. Kriminalisté nyní pracují s verzí, že byla obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, informovala dnes na webu policie. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu překonal počet 1400 a počet nakažených se vyšplhal na 3200. Informovali o tom dnes agentury DPA a Reuters s odvoláním na místní úřady. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. 20-leté české závodnici se v Kaunasu nevydařil šerm, v němž obsadila 15. místo z 18 finalistek. A dneska čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

see your hands in the air real quickly.

Joy Anonymous, Ezra Collective a Stuš, Joy This One na vlnách Express FM, krátce popolední, kde ještě dojedeme. Téma s mým autem, já vám děkuju za zprávy. Dostala jsem doporučení na to, kde auto koupit, tak děkuju Tomáši, ale to už je trochu pozdě. už jsem dala ty peníze tady tomu pánovi z Mostu. Nicméně to auto kradený není, VIN kód jsem si samozřejmě prověřila jsem si historii toho vozu přes CEBY, takže já jsem věděla, kdy, jak mělo najetý kilometry, věděla jsem, jak kde bylo nebo nebylo bouraný a všechno tohle, takže tady to jsem samozřejmě nepodcenila. Nicméně, ano, dostala jsem se do té situace sama, tak jako se dostávám do všech situací, sama jsem si toho vědomá, ale víte co, já se nenudím. Já se nenudím a nehledě na to, že pokud by se tohleto stalo někomu ze známých, tak aspoň budu poučená, budu prostě vědět, jak takovému člověku pomoct. Což prostě se dá taky takhle z toho vzít, že jo? Jinak Jana mi potvrzuje, že k přihlášení vozu potřebuju zelenou kartu, COC list, občanku, doklad o evidence a STK a doklad o nabití vozu by po tobě neměli požadovat. Jani, moc děkuju. Já už jsem, ano, jsem se tam objednala, jak píšeš online, ať nemusím čekat, takže ve středu po vysílání se seberu a jedu tam a vypadá, že to teda dobře dopadne, ale přece jenom jako kupní smlouva je něco, co bych jako měla ráda v ruce, kdyby náhodou. Ještě jsem asi v životě nic nekoupila, nic jako bez kupní smlouvy takhle velkýho. Proto jsem z toho tak vyděšená. Ale pokud je k převodu opravdu potřeba jenom to, co říkáš, tak je všechno v cajku vlastně. Takže dobrý. Mimochodem, a když už jsme u toho řízení ještě, tak mi přijde úplně nejlepší si pustit skvělý Incubus Drive.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk na Express FM. Za chvilku nás tady čeká taky Somber nebo zpěvačka Lizzo a taky se podíváme, která hudební legenda inspiruje Lennyho Kravice.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najde

0: vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej v Jisku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Music. First.
3: Express FM.

Tohle byla Lizzo, To Be Loved na Express FM. Ještě jednou moc děkuju za další došlý SMSky. Nicméně pojďme se už pověnovat hudbě. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možný, že rockový hvězdy vypadají i po 60 líp než třeba polovina třicátníků? Zpěvák a kytarista Lenny Kravitz teďka v rozhovoru pro magazín Men's Health odtajnil svoje tajemství. Přiznal, že jeho hlavním vzorem v přístupu k tělu byl v 90. Mick Jagger z Rolling Stones. Když prej byli spolu na dovolené na Bahamách, tak Lenny s úžasem sledoval Jaggerovu neuvěřitelnou disciplínu ve cvičení a stravování. Dneska 62-letý Kravitz trénuje až 6x týdně a tvrdí, že je v životní formě, která překonává i to, jak vypadal před 20 lety. A jakoby jo, když vidíte jeho fotky, tak jako opravdu nekecá. Pomineme to, že teda trénuje v těch kožených kalhotách, jak už tady zaznělo, protože to je crazy, ale ona celá jeho rodina má teda brutální geny. Včetně bývalý manželky Lizzy Bonet a jejich dcery Zoe Kravitz. To je prostě genofont jak blázen. No a bejt na ravče na Bahamách s Mickem Jaggerem, tak to je taky mazec. Lenny je prostě cool. A tak si ho pustíme. California.

Subfocus a Close na Express FM. Ryan Gosling byl nově oznámen jako Ghost Rider v Marvel's Universe. V Marvelovém univerzu. Což se přiznám, mě zase tak jako nevzrušuje, ale asi se na to hodně těší, protože na mě vyskočilo k tomuhletomu video, kde to zmiňoval v nějakém rozhovoru už dávno předtím, že by si chtěl toho Ghost Ridera zahrát. No a bum. A je to tady. A když jsme u Ryana, tak jsem konečně viděla jeho poslední kinotrhák Spasitel. A to je film, který bych vám chtěla velmi vřele doporučit. Je to překvapivě hodně emotivní. Má to akci, napětí, humor. A ten humor jako není na sílu. Celý to působí překvapivě přirozeně na to, že je většina filmů ve vesmíru. Je to podle mě, nebo pro mě, jeden z nejlepších filmů, co jsem za poslední dobu viděla, ale tak ještě jsem nebyla v kině na Odyseje, takže kdo ví, jak se mi to pořadí změní. Trošku bych tomu jenom vytkla skákání v čase, který mi trošku šrotovala hlavou. Není to moc dobře rozlišený, ale ve výsledku je to opravdu hodně sympatický počin a doporučuji se na to podívat. Ještě se to snad dá vidět v kinech, myslím. Spasitel. Express FM.

0: letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Peggy Gou, Ira Star, Woman na Expressu. Ještě když už jsme byli u herce Ryana Goslinga, tak já si myslím, že kdyby Ryan žil v Česku, tak by byl náš člověk, protože má docela rozsáhlý spektrum hudebních stylů, který poslouchá. A jeho nejoblíbenější song od Harryho Stylese je Sign of the Times, což je píseň, která v tom filmu Spasitel taky zazní. Nicméně, my už tu máme i něco z nejnovějšího alba Harryho Stylese Kiss All The Time, Disco Occasionally. No a to je populární track Dance No More. Tak si ho pustíme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Během dneška se budou teploty držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Rozsáhlé lesní požáry ve Francii se v noci na pondělí nerozšířily, uvedly místní úřady. Za to ve Španělsku zůstává podle úřadů situace s požáry složitá. A s požáry se potýkají rovněž Itálie či Skotsko. Fotbalový rozhodčí Slavko Vinčić týden po odřízeném finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou ukončil kariéru. Na listině rozhodčích FIFA byl od roku 2010 a odřídil 52 mezinárodních zápasů a takřka stovku utkání evropských pohárů. No a dneska čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue na Express FM. Ještě když už jsem doporučovala něco ke zhlédnutí, tak nedávno jsem viděla seriál s názvem Maximální potěšení zaručeno s Taťanou Maslany v hlavní roli. Pokud jste viděli skvělý sci-fi seriál Orphan Black, kde tahle ta herečka stvárnila asi 20 různých rolí, tak od té doby víte, že je fakt dobrá a utáhne všechno. Maximální potěšení zaručeno, nepřináší teda nějaký nový téma. Hlavní postava, kterou ona hraje, ta se jmenuje Paula, naletí skemu přes internet. No, ale bohužel se do toho zamotá trošku víc a nakonec z toho vznikne celkem solidní drama, kde jde o čest, o dítě, o život, prostě je to zaplejtání příběhu a zase pomalý rozplejtání. Tenhle ten desetidílný seroš s názvem Maximální potěšení zaručeno najdete na Apple TV.

0: koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Paramore, This Is Why na Express FM. Praha má zase něco special. Pokud se pohybujete v Praze 7 kolem Štrosmajerova náměstí nebo na Břevnově, tak buďte dost opatrný, koho se pustíte k tělu. Městská část i odborníci na nová náboženská hnutí totiž důrazně varují před aktivitami nebezpečné jihokorejské sekty Shincheonji. Její náborářky, což bývají často mladé ženy, oslovují na ulici hlavně dívky a mladé ženy pod nevinnými záminkami. Jejich materiály mohou být nevinné. Prej nabízejí kurzy korejštiny, nějaký asi společný poslech K-popu, nějaký jídlo, případně biblický kurzy, ale jejich cílem je si získat vaši důvěru, zjistit vaše slabý místa a postupně vás izolovat od rodiny i přátel. Bývalé oběti i odborníci popisují, že nejhorší na celém náboru není samotné náboženské učení, ale zjištění, jak hluboce vás skupina dokáže zmanipulovat. Člověk pak postupně věnuje sektě veškerý čas i peníze a úplně ztratí kontakt s reálným světem. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský proto vyzývá k obezřetnosti při oslovení cizími lidmi na ulici.

Posloucháte Express FM, tohle to byla zpěvačka Bee-ba-doo-bee a její track Sun Has Set, který pochází z nového alba Pylon, který vyjde až 18. září a na to se tady v rádiu těšíme, protože to vypadá, že Bee-ba-doo-bee začíná trošku víc šlapat do rockového žánru a do kytar a myslím si, že jí to dost sedí. Uvidíme, jak to dopadne. Před námi Florence and the Machine, No Light, No Light.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
2: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
1: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
2: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná restauracích.
1: Svianela, česká tradiční limonáda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Kolk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Music. First. Express FM.

Tohle to byl Artemas, 26letý hudebník a právě když jsme u těch mladých talentovaných hudebníků, tak se ještě zastavíme u americké písničkářky Gracie Abrams, která teďka slaví obrovský úspěch. Její zbrusunová v pořadí třetí deska Daughter from Hell totiž debituje na prvním místě prestižního amerického žebříčku Billboard 200. Gracie tak po předchozím druhém místě s deskou The Secret of Us konečně dosáhla na samotný vrchol a v hitparádě porazila i jména jako je Olivia Rodrigo nebo třeba rapper Future. Název nového alba Daughter from Hell neboli Dcera z pekel vychází z její vlastní puberty. Teďka, když byla u Jimmyho Fallona a tam promovala to svoje nový album, tak se přiznala, že byla v dospívání na svoje rodiče pořádně drsná a proto to pojmenovala takhle. Dcera z pekel. No, tak si ji pustíme. Hit the Wall je z tady té nový desky.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo,

Mám svůj věk, more, seču trávu, požu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě. Mám svůj

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nestálé počasí v červenci v Beskydech mění způsob rezervace pobytů na horách. Lidé se místa v ubytovacích zařízeních zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. A do kempů třeba zamířilo méně lidí se stany. Prezident USA Donald Trump odložil očekávané masivní údery na Irán nejen ve snaze oživit diplomatické úsilí, ale také kvůli debatám ohledně nedostatku munice. Listu The Wall Street Journal to řekli američtí představitelé obeznámení se situací. Trump to ale popřel. Reprezentační házenkářka Eliška Desortová přestoupila do Blombergu a s německým klubem si zahraje i Ligu mistryň. Desortová, jež odehrála za národní tým zatím 46 zápasů a dala 92 branek, jde do Bundesligy z československé Interligy. A dneska čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle byl Keen Bad Dream, krátce po druhé na Express FM. Jeho africká popová hvězda a držitelka Grammy Tyla posílá do světa svoje druhý studiový album s názvem A-Pop, což odkazuje na africký pop, s tím, že teda ta hudba má být jako hodně barevná a odkazuje i na své kořeny. A při té příležitosti se rozhodla trošku vyčistit vzduch, protože média o ní mluvili jako o Mean Girl, což jako nejlíp jako do češtiny přeložit asi jako, ne, namyšlená, nafrněná, taková jako podlá holka, bych řekla. No a Tyla řekla, že jako s tady tím absolutně nesouhlasí. V rozhovoru řekla, že je jednoduše prostě vychovaná k přímočarosti a upřímnosti a věci nebere přehnaně vážně. Což je mi mega sympatický. Smála se i svým manažerům, který prej furt neustále prosí, aby odložila telefon a tolik nemluvila na sociálních sítích. Ona ale řekla, že prostě jakoby chápe a ví i jakoby, že to s ní myslí dobře, ale zároveň jako chce zůstat sama sebou. Mimochodem, teďka v pátek vydala tady to nový album A-Pop, což bylo teda docela zastíněný tím, že v pátek vydala taky svoje nový album Charlie XCX, takže to je trošku nešťastný, protože to Tylino vydání bylo takhle zastíněno, takže je potřeba si to taky poslechnout. My si připomeneme její track Chanel z loňského roku.

0: Adéla se svým trackem KGB, Adéla, která taky bude vydávat svoji debutovou desku, na to se taky těšíme. Před námi zpěvák Noah Kahan anebo letní pecka od Hugela.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Express. Music first. Express FM.

track Move Into The Sun na Express FM. Mě zajímaly trendy v typu poslechu hudby. Lidi dneska hudbu poslouchají nejčastěji přes internetové platformy jako Spotify nebo YouTube Music. Celá alba umělců poslouchá pravidelně jen menšina lidí, protože většina dává přednost jednotlivým písním a míchání skladeb do vlastních nebo algoritmických playlistů. Vede poslech vybraných jednotlivých skladeb nebo tematických playlistů podle nálady či žánru. Takhle. A podle průzkumu si celá alba od začátku do konce pouští na denní bázi jenom jednotky procent posluchačů. Víc než polovina lidí poslouchá méně celých alb než v minulosti. Ale teda jednotky procent, to je šílený. Ale zase taky záleží, na jaký bázi ten průzkum vzniknul. Protože je pravda, že já už si taky denně nepouštím celý alba, ale sestavuju playlist podle nálady a podle toho, jak mám který track ráda, podle žánru a tak dále. A celý album si pustím tak jednou měsíčně, bych řekla. A co mě dostalo, tak cituju, například u posluchačů pod 25 let se stává, že celé album od jednoho interpreta nikdy neslyšeli, protože vyrůstali v éře rychlých skladeb a videí na sítích. A to si třeba ale představit neumím, protože když mám některýho umělce fakt ráda, tak to jeho album chci prostě slyšet celý. Chci slyšet ten příběh, co má ten umělec na srdci. A jedno z alb, který jsem slyšela v poslední době víckrát, těch je teda víc, ale jedno z nich je From Zero od Linkin Park a taky track The Emptiness Machine.

Ellie Goulding, Starry Eyed, jedna z jejich starých dobrých klasik. Už dneska můžeme říct vzhledem tomu, že vydává zase po delší době novou hudbu. Já jsem se dívala na náš web, na včerejší oslavence, protože mi přišlo, že to byl strašně, strašně nabušený den. 26. července se totiž narodilo spousta zajímavých lidí, jak hudebníků, tak herců. Mezi nimi je třeba oslavenec, bubeník Queenu Roger Taylor, který včera oslavil 77 let. Nebo třeba Mick Jagger, který včera sfouknul 83 svíček. Pak mezi herci je taky slušně nabito. Včerejší oslavenci byli Helen Mirren, Kevin Spacey, Sandra Bullock a Jason Statham. Prostě samý hvězdný jména. A já bych se ještě vrátila k té hudbě a zmínila 33-letýho oslavence a tím je Stormzy. Ten je známý nejen pro svoji hudbu, ale i dlouhodobě bojuje proti systémové nerovnosti a podporuje vzdělávání mladých lidí z menšinových komunit. A taky ve spolupráci s opřím nakladatelstvím založil vlastní knižní edici Merky Books a jejich cílem je dát prostor novým, mladým a marginalizovaným autorům, básníkům a spisovatelům z nekonvenčních prostředí, který by jinak v tradičním knižním světě těžko hledali zastoupení. Zkrátka, není mu jedno, co se kolem něj děje a využívá svýho vlivu tady tím způsobem. A my se opustíme.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Je mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Music. First.
2: Express FM.

Georgia Smith, What's Done is Done. My se blížíme ke konci mojí dnešní směny a jdeme si dát fun fact nakonec, ve kterém se podíváme do Japonska. Japonsko je považováno za zemi s jednou z nejvyšších hustot automatů na světě, přičemž na každého 23. obyvatele v zemi připadá přibližně jeden automat. Zatímco většina z nich prodává různé druhy nápojů, v jiných lze zakoupit zmrzlinu, nudle nebo třeba jednorázové fotoaparáty. Tak tam vlastnit pár automatů, to už může být docela slušný přivýdělek, ne-li hlavní příjem. Tímhletím fun factem se pro dnešek loučím a užijte si odpoledne s Michalem a s Petrem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijala v pondělí ráno. Postupně kontaktuje provozovatele a objekty kontroluje za běžného provozu, uvedla na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude vzdorovat nařízení z USA, aby stáhl izraelskou armádu z Libanonu, Sýrie a pásma Gazy. V pondělí to podle webu Times of Izrael oznámil na jednání vlády. Kouč hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd zveřejnil nominaci na Hlinka Gretzky Cup, který se v kanadském Edmontonu uskuteční od 3. do 8. srpna. V 25 členem kádru figurují 3 brankáři, 8 obránců a 14 útočníků. Hned 6 hráčů je z Liberce. Dnes máme větrný, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne. Vane mírný, místy až čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Posloucháte Express FM, kde dnes výjimečně o hodinu dříve startuje odpolední drive a až do 19. hodiny tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dva výsledky evoluce vás zdraví. Je tady Petr, je tady Michal, je tady Express Drive, jak už bylo řečeno, dnes výjimečně o hodinu delší, protože Veronika se nám někde fláká. Příští týden se budu flákat i já a ty tady budeš mít třikrát takhle prodlouženou jízdu. Představ si to.
1: Ale tak všechno jednou poprvé, já si myslím, že to zvládneme. A hlavně já vám přeju tu dovolenou. Taky tě to děkujeme, potom čeká celý týden samotný.
0: Já vím, ty mi to hnedka oplatíš takzvaně. Oplatky se nepečou. No a co se peklo o víkendu?
1: Hele, zpráva pro všechny, který čekají déšť, ráno jsem zalejval, takže asi přijdou slihváky.
0: Moje máma měla okna, takže no. To je úplně jasný.
1: Poprvý jsem, zvládnul jsem premiéru grilování na lávovém kameni.
0: Ano.
1: Velmi příjemně jsem překvapen. Mám za sebou i premiéru roštěnek na tom kameni.
0: Teď taky roštěnky se stavily,
1: jako masový.
0: Jo, takhle.
1: Jako úplně kanibal nejsem. To taky dopadlo dobře, no ale už jsem neposekal.
0: No, tak se ti to teďka zaleje pěkně.
1: A příští týden na kosu.
0: No, to aby ses už vzal nějakou mačetu, aby ses vůbec do té chaty dostal.
1: A to nebude tak hrozný, je to všechno suchý. Jen ať to, ale já si myslím, že obchodník s deštěm by se nám hodil, protože tohle nevypadá na nějaký velký liáky. A no, navíc,
0: nebudeme si pouštět krajčofert, veď?
1: A prady... No, kdo je krajčofert?
0: No, říkáš obchodní s deštěm, tak mě napadl ten single.
1: Tak to
0: single.
1: Je, víš co, že když on něco ukrad, víš, jako nějaký název. Ne, nebudeme si pouštět, ale myslím, že si budeme pouštět samou dobrou hudbu.
0: No právě, tak proto.
1: Až teda potom si mi řekneš, jaký jsi měl víkend ty.
0: A já úplně v pohodě, klasicky jsem byl na svatbě, pracovně, skvělý, úžasný
1: pár. Počkej, popralo se to tam?
0: Nepopralo, hele.
1: Je,
0: to bylo,
1: nuda.
0: Hele, nezažil jsem moc klidnějších svadeb. Chvilku teda, nebo jako oni pařili, jo. Rodina nevěsty hlavně a rodiče ženicha. Ale ty novomanželé, to byli takový sympatiáci. To je tak harmonický pár. Většinou v každém páru má někdo trochu navrch, jako jo. Při té svatby, většinou to je ta nevěsta, která jako víc organizuje. Tady ta nevěsta to taky víc organizovala, ale byla, ona je teda učitelka v první třídě, jo. Nebo jako na prvním stupni, teďka měla prvňáčky poprvé. Mladá holka, že jo. Mohl bych vědět její táta. A normálně ona to tak jako řídila, ale vlastně nechávala hrozně i jeho a byli hrozně jako milí a podle mě prostě budou skvělí manželé a brzo taky doufám skvělí rodiče.
2: To se úplně dojete.
0: No, děkuji.
1: A ani se neptám, jakou hudbu si přáli.
0: Ale různě. Oni měli docela dobrý playlist. To, že jsme z něj toho moc nezahráli, protože ta rodina nevěsty měla trochu jiný vkus. Hele, já to vždycky říkám. Jsem váš takový jako živej jukebox. Jo. Hraju podle toho, co se vám líbí, na co paříte. Tam si svoje umělecké ambice jako neplním. Jako to si plním třeba občas v klubu, nebo tady v rádiu, jsem rád, že hrajeme hudbu podle mého gusta a k tu, kterou miluju. A prostě na té svatbě, no tak hele, taky ta hypotéka se neptá, že? Co si
1: no, teď v pohodě. A já to těm novomanželům přeju, že jim to také klaplo, že jsem tam hezky zahrál, ať spolu vydržej co nejdíl.
0: Do smrti nejlépe. Dokud je smrt nerozdíl.
1: Do smrti jednoho z nich.
3: Pondělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Jeď, když ti svítí zelená, říká Lord.
1: Ne, to říkal jiný klasik. Lord ti říká jenom, že máš zelenou.
0: Dobře, no a mladí má zelenou, takže my jsme pořád mladí naštěstí. Za chvíli vám budeme zase skvěle hrát.
1: Ano, ano, čeká vás mladá, krásná a oblíbená Olivia Rodrigo, nebo taky Dropout, a nebo taky Old School.
0: Ano. A tentokrát se podíváme na jednu úžasnou kapelu. Jsi ještě úžasnější front woman. Taková malá nápověda.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19.

0: korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Je tady pondělní Old School a my si dneska připomínáme kapelu Blondie. Jen tak, protože jí máme rádi a stojí rozhodně za připomenutí.
2: A také máme rádi její zpěvačku Debbie Harry, která mimochodem na začátku tohoto měsíce oslavila 81. narozeniny.
1: No, u dámy se to sice neříká, ale když vypadáte tak skvěle jako Debbie Harry, tak je to potřeba říkat, protože by tomu také nemusel nikdo věřit, že je tak moc už a ne třeba o 20 míň.
2: No, ale víš co, no každopádně mě překvapilo, ne, že kapela Blondie vznikla v roce 74.
1: Ano.
2: Pak si dala od roku 82 asi na nějakých 15 let pauzu. A od roku 97 funguje doteď.
1: Funguje doteď, i když už pravděpodobně nebude živě hrát. O tom mluvila Debbie, myslím, loni právě, když jako kolem těch svých narozenin. Protože ona vlastně zůstala tak trochu sama, se dá říct, z té kapely. Christine je nemocný, ona se o něj stará, oni spolu žijou. Taky měli docela pauzu. On je teda mimochodem i fotograf a jestli se nepletu, tak i fotil hodně třeba kapelních fotek a obalů a tak dále. No a co je taky zajímavé, takže jedním z bývalých členů Blondie je Ivan Král.
2: No,
1: to je taky člověk, který jako v tom hudebním průmyslu prošel spoustou kapel a hodně třeba jich ovlivnila tak.
2: Takže, a něco znamenal.
1: Jo, tak je to za mě asi s Janem Hamrem, to jsou jako dva nejslavnější Češi ve světové pop music, podle mě, ne?
2: Teoreticky jo. Každopádně, my se v rámci našeho Old Schoolu přesuneme do roku 1979. Respektive do roku 1978, kdy se kapela odebrala do studia v New Yorku, aby natočila jeden ze svých největších hitů. Ten potom vydala v lednu v roce 79. No a samozřejmě, že společně se skladbou Rapture patří mezi skladby, na který je konkrétně Debbie Harry nejvíce pyšná.
1: No a mimochodem je to taky jedno z jejich mnoha number one v zámořské hitparádě a nepletuli se dokonce možná úplně první jejich hitparádový zářez. Zkrátka je to píseň, kterou napsala právě Debbie Harry s Chrisem Steenem, produkoval Mike Chapman a jak už si říkal, nahrána byla v roce 78 a v lednu 1979 vyšla. No a my už vás nebudeme dlouho napínat, je to tahle ta skvělá diskoška Heart of Glass.

0: Hi, Hopes 3000, to byly Role Model.
1: No a kdo taky si možná klade velké naděje, co se týče příštích let, tak to je člověk, který vyráží na turné. Na halové turné po Velké Británii. Celkem 3 vystoupení bude mít, a to v říjnu tohoto roku v Belfastu, Glasgow a Manchesteru. A je to Barack Obama. Halové turné, představ si to.
0: Tak jako v dnešní době už nás překvapí málo co, že jo? Jako,
1: no,
0: jo?
1: Ale on pozor, on už jako...
0: Ale počkej, a před kapela bude Michelle.
1: Michelle jezdil na turné v roce 2019, respektive jeli chvilku odděleně a pak se společně potkali v O2 aréně v Londýně, kterou vyprodali. Stejně jako v Dublinu Three Arenu, což je vlastně jako jejich největší hala dublinská. No a i tentokrát prostě Barack Obama vyjíždí na světové turné, se dá říct, i když teda má jenom 3 zastávky v UK. No, ale bude tam samozřejmě mluvit o demokracii a také o tom, co nás čeká. Nejenom Ameriku, ale vlastně nás všechny, celé lidstvo. Protože ať chceme nebo nechceme, na Ameriku jsme vlastně nějakým způsobem napojení pořád, že? Je to pořád největší mocnost na světě.
0: A ty už si říkal, že ty jeho večery mluvenýho slova, nebo jak to nazvat, už jsou vyprodané?
1: Ne, ještě ne, to měl vyprodaný v tom roce 2019, on to dneska teprve oznámil.
0: Jo.
1: No, takže si myslím, že to bude vyprodaný třeba zítra, pozítří. Jo? Takže pokud chcete vyrazit, tak 13., 14., 15. října Belfast, Glasgow, Manchester, takhle to jde za sebou. A třeba v Manchesteru hraje v Co-op Live, teda hraje, vidíš, jako turné, hraje prostě, mluví v Co-op Live, což je taky možná největší aréna v Manchesteru, ne?
0: To asi jo, no.
1: Hlavně tam se třeba jako dějou Brit Awards tam letos.
0: No, já doufám třeba, že si připraví nějakou hudební vložku, protože mi to přijde jako nudný jenom 2 hodiny povídat.
1: A on má super playlisty, víš, jak on vždycky zveřejňuje ty playlisty, tak on kdyby tam třeba jako vzal nějakýho z toho umělce s sebou.
0: Nějaký hosta, viď?
1: A nebo aspoň třeba to tam pouštěl, jakože, hele, dáme si teďka 10 minut pauzu a já vám pustím něco ze svého playlistu, ne? A tam prostě ty lidi budou pařit.
0: Já jdu na párek a vy si poslechněte tady jakou pecku.
1: Já se jdu přepudrovat.
0: Ty bys šel, kdyby přijel k nám?
1: Asi ne, já jako takhle, nejsem zase tak dobrý v angličtině, abych jako si to užil. Asi by tam byla nějaký překlad, něco.
0: No.
1: A to už není ono, že zase. Víš, jakože, já kdybych jako si užil ty jeho speeche, jako v angličtině, tak by mě to asi jako bavilo, ale nejsem takovej speaker, abych si to užil, takže já bych furt jako, co to vlastně říkal, chápu to, víš, a to by mě nebavilo. Takže já si to možná někde jako radši poslechnu. Hele, je dost možný, že to pak vyjde někde na nějakém Netflixu nebo Apple, nebo já nevím, s kým on spolupracoval.
0: Dobře, a tam by si to pustil?
1: Tam si to možná pustil.
0: Fak,
1: mě zajímá jeho myšlenky. Jako, myslím si, že je to jeden z největších jako světových lídrů posledních pár dekád. A je to navíc sympaťák, teda.
0: Ale já radši si pustíme písničku, ne?
1: No to asi jo, tady jsou domácí Silver Spoons, Aiko a jejich Medusa. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Tohle jsou legendární Foo Fighters a jejich Window single z nové desky. Ještě stále můžeme říkat z nové desky.
1: Jo, můžeme. I když už nám ten single tak nějak tady se zažil.
0: Zdomácnil.
1: A v podstatě už je pro nás starý, protože my,
0: jo, dá se, tak
1: my reflektujeme prostě aktuální trendy.
0: My hledíme do budoucnosti totiž.
1: A vy byste taky měli trošku hledět do budoucnosti, pokud třeba cestujete po Evropě autem místo letadlem. A hlavně byste si měli dávat pozor na to, co si nakládáte do kufru.
0: Protože takže tam mrtvola a rýč ne, jo?
1: Ne, to samo, když jí skryješ, tak nejí problém, že jo? Ale některé oblíbené suvenýry, třeba jako jsou mušle, písek z pláže, korále, nebo třeba i větší množství pohonných hmot, můžou způsobit při silniční kontrole vážné problémy, jo? A protože za převážení těchto zakázaných nebo těch předmětů hrozí fakt jako docela velký pokuty. Třeba, co se týká těch pohonných hmot, což mě docela jako překvapilo, jo? Že třeba pokud míříte z dovolný domů a cestou jste si natankovali levnější naftu nebo benzín, což se třeba děje v Polsku nebo v Rakousku, platí jasný pravidlo. Bez dokladu o zdanění smíte přes hranici vést jen palivo v nádrži vozidla a k tomu maximálně 20 litrů v homologovaném kanistru. A toto pravidlo platí v jednotně v celé EU. To nemůže být třeba problém ve chvíli, kdy si třeba sebou vezeš na dovolenou loď a k ní si vemeš třeba už i pár kanistrů,
0: no jo.
1: Tak tam potom může dojít k takový, samozřejmě záleží, jo.
0: Nebo třeba, když si vezeš letadlo a potřebuješ letecký benzín.
1: Když tě, no, já mám kerosín, já jsem v pohodě. No každopádně, když tě chytěj, tak ti ho zabavěj, doměřej ti spotřební daň, což jsou jako nějaký jako tisíce, to je v pohodě, ale v krajních případech můžou zajistit i to samotné vozidlo, kterým se přepravuješ, jo. Mm-hmm. No, to je taková, to je jenom, co mě jako zaujalo. Co
0: to se je týká, hodně zajímavý, no.
1: Co se týká třeba i alkoholu a cigaret, že si přivezete z dovolený, protože ano, tam bude zase levnější, tak také platí limity, jo? Protože spousta lidí si právě napakuje celý bágl cigárama a chlastem, ale vy si můžeš přivést všechno pro vlastní potřebu, nesmíš to samozřejmě dále prodávat, což je logický, a můžeš si přivést 800 kusů cigaret,
0: ano,
1: 400 kusů doutníčků, 200 kusů doutníků nebo 1 kilogram tabáku, což není tak jakoby nějaký velký množství.
0: A kolik marihuany si můžeš přivést?
1: Marihuany v pohodě.
0: Jo.
1: A co se týká lihovin, tak 10 litrů, což je docela dobrý.
0: To je fajn, to jsem myslel, že třeba bude jako 2 litry nebo něco takový.
1: No, u aperitivu je to 20 litříků, ale co mě překvapilo, jo, víno. Víš, kolik si můžeš přivízt vína z dovolený?
0: Kolik chceš?
1: 90 litrů.
0: No tak vidíš, tak to můžeš pak využít ty kanistry od toho benzínu.
1: A k tomu si vemu ještě 110 litrů piva, jako a jsem úplně vykrytej, že jo, jako jo.
0: No jenže chceš si vozit z Chorvatska pivo domů?
1: No samozřejmě, jako z Chorvatska by to ještě šlo, že jo, jako jo. Ono, samozřejmě tyhle ty počty se liší i u států mimo Evropské unie, tam jsou potom samozřejmě nižší. A co se týká mušlí, korálů nebo jejich úlomků, tak prosím vás na to zapomeňte, stejně jako na písek nebo kamínky z pláže, radši to prosím vás nevozte, protože vám hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
0: Tak to musím říct doma, my jsme teďka si na jaře přivezli něco z Nizozemska, já jsem to říkal, že tam nemáme brát z té pláže.
1: No to jste neměli.
0: Já tam dovezu zpátky. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obce u Brna dusí kamiony objíždějící ucpanou D1. V Bosonohách proto chystají unikátní kamerový systém, který bude hříšníky automaticky pokutovat. Nákladní autodopravci se ale bouří a mluví o právně pochybné represi. Více na Seznam zprávy. Ruský prezident Vladimír Putin chce po zářijových parlamentních volbách mobilizovat 300 až 500 tisíc vojáků, myslí si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal to na Telegramu, kde také vyjádřil přesvědčení, že tito vojáci nebudou dobře vycvičeni a ruská armáda tak bude mít vysoké ztráty. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, jež na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Dnešní odpoledne ve znamení proměnlivé oblačnosti, místy s přeháňkami nebo bouřkami, později odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Na nehody si dejte pozor v ulici Soběslavská v Táboře, kde se srazily dva osobáky, ale zatím je to bez držení. Na D5 se na 24. kilometru ve směru na Plzeň, tam dejte pozor na překážku na vozovce. Autobus s osobákem se střetli v ulici U Paliárky v Praze, nákladák s osobákem se potkali v ulici Náplavní v Praze, podobná nehoda se stala i na D2 mezi 1. a 0,5. kilometrem ve směru na Brno, další nehody na silnici 225 v obci Jimlín v okrese Louny, na D8 mezi 28. a 29. kilometrem ve směru na Prahu nebo na silnici 333 v katastru obce Libišany v okrese Pardubice. Krátce po 16. hodině vás vysílacího studia Express FM zdraví Michal s Petrem. Odpolední drive vstupuje do své druhé hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: doznívá nám track The Wave.
1: No a já tady mám jeden výborný průzkum. Teď se na chvilku zamysli, představ si, že jsi v posilovně. Nejenom si to představ.
0: No, já si to představuju.
1: No a teď si představ, že to je skoro tak efektivní, jako kdybys tam opravdu šel, jenom to, že jsi to představil.
2: Fakt?
1: Jo, ano. Většina fitness transformací totiž začíná v mysli, než se projeví na těle. A dokonce vizualizace sebe sama při cvičení může zvýšit motivaci a sebevědomí a mít tak podobný jako účinek, jako když opravdu cvičíš.
2: To je hustý.
1: To je zajímavý, veď.
0: Takže až nějaké uvidíš s zavřenýma očima, tak zase makám.
1: Ale už je to trošku vidět. Ten pekáč Buchet, no. Co tam máme k svačině, tak ten se pak projeví
2: ten taky. Ten mám do týdne, kámo. Express. Express Drive.

0: Kate Tempest, Irish Goodbye.
1: My se rozhodně neloučíme, za chvilku vám nabídneme další skvělou hudbu. Budou tady Calvin Harris, Frank Ocean a Migos se singlem Slide, Overpass a taky další zajímavosti nejen ze světa.
2: Jo, bude tady jeden Moskolam.
3: Roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu.
7: No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: just like this.
1: Express FM.

0: Is this real? To si možná často říkáte, když nás posloucháte. Určitě to říkají naši šéfové, když nás poslouchají, ale jinak nás poměrně chválí, to se musí nechat. No a ty jsi slíbil nějaký Moskolam neboli Hlavolam.
1: Slíbil jsem ti Moskolam, zaujal mě jeden od Pavla Kasíka na Seznam zprávách. A takže si ho teďku může brát všichni, já vím, že ty jsi bystrý, ty to určitě odhalíš, nej to nic těžkýho, jde o to si akorát představit právě to zadání, jo?
0: Aha, dobře.
1: Představ si obří běžící pás. Mm. Na pásu stojí letadlo připravené ke vzletu.
0: Ano.
1: Jakmile zapne motory, pás začne ubíhat dozadu, tedy proti směru vzletu. Mm. Uvažujeme o klasickém proudovém nebo vrtulovém letadle. Pás má šířku i délku běžné letecké runwaye a pás může v každém okamžiku vyvinout maximálně takovou rychlost, která odpovídá okamžité rychlosti letadla vůči zemi. Panuje bezvětří, pro potřeby hádanky vyloučíme selhání pneumatik, ložisek nebo pásu. Pilot letadla se snaží vzlétnout, obsluha pásu se mu v tom snaží zabránit. Takže otázkou je, vzlétne letadlo z běžícího pásu a já ti dám možnosti, jo? Za A. Vzlétne normálně, pás má jen nepatrný vliv. Za B. Vzlétne, ale nebude potřebovat dvakrát delší vzdálenost. Za C. Nevzlétne, vůči vzduchu zůstane stát na místě. Nebo za D. Vzlétne jen tehdy, pokud je pás pomalejší než vzletová rychlost.
2: Tak v tomhle tam jsem vždycky byl fakt marnej, takže vůbec si to neumím představit, vůbec si to neumím to. Takže já řeknu, nezvlétne. C.
1: Nezvlétne C.
2: No.
1: Bohužel je to špatná odpověď.
2: Já jsem si to myslel, ale prostě jako to kdybys mě řekl dopředu. To je takový to, ale tak vlak jako vyjel z bodu A do bodu B, rychlostí C. To, nikdy jsem to neměl.
0: Je to Moskolam.
2: Jsem na to úplnej tupec.
1: No tak neboj se, já si připravím další. Každopádně,
2: no já jsem nějaký na tebe, ať tady nejsem jediný tupec. No,
1: správná odpověď je, vzlétne normálně, pás má jen nepatrný vliv.
2: Dobře. A já jsem tě tady k tomu vybral tematickou píseň.
1: Děkuju.
2: Treadmill. Sam Fender.

0: Every Single Weekend. To byla spolupráce australských Avalanches a mistra beatu Jamie XX.
1: Kolik jsi měl dneska už kafí?
0: Teď jsem měl druhý dopio.
1: Jo, dobrý, v pohodě. Já měl čtvrtý dneska, ale to vůbec nevadí.
0: Měl jsi dopio nebo espressa?
1: Espressa. Okay. Takže vlastně jsme na tom stejně.
0: Jsme na tom zhruba stejně.
1: Co se týče samozřejmě dávky kofeinu. A můžeme si jí dát, kolik chceme, to se už ví, že jo? Že ano. Žádná, jako každý to má prostě jinak, tvoje tělo ti napoví, kolik kafí můžeš si dát, aby třeba usnul. Víš, jak to mám já? Já, když si dám kafe třeba v 8 večer a neuvědomím se, jako vůbec na tím nepřemýšlím, tak se nic nestane. A pak se dám třeba o 5:30 a říkám, tyjo, o 5:30, no, to je jaková hranice, to možná neusnu. A pak do 1 do rána koukám, jak surikata. Nelia, opravdu to je fakt psychika, jo. No ale pozor, nový výzkum potvrdil, že konzumenti kofeinové, ale i bezkofeinové kávy mají ve srovnání s těmi, co kávu nepijí vůbec, výrazně nižší výskyt rakoviny jater, cirhózy a stučnění jater.
0: No to je jako, to by byl ideální případ, kdyby to takhle fungovalo.
1: No, zvlášť, když té cirhóze jdeme občas naproti, některý every single weekend. Že?
2: Myslíš, že to platí i pro ty, kteří pijí turka nebo rozpustnou?
1: No tak já podle mě jo, protože tam pořád jako
0: je nějaký
1: tam jsou ty benefity. Zase z turka, ale pak máš rakovinu žaludku, takže sice se vyhneš rakovině jater, ale rakovina žaludku
0: ale to se nepočítá.
1: Tě jako hrozí, jo, samozřejmě asi nemůžeme to paušalizovat. Vědci připisují ochranu proti zánětlivým sloučeninám a kyselině chlorogenové, která zlepšuje inzulínovou reakci jater. Je to jeden z nejlepších poznatků v oblasti nutriční vědy. To znamená to, že váš denní šálek, nebo 4, chrání váš životně důležitý orgán.
0: No v tom případě si jdu dělat třetí dopio.
1: Já myslím, že to je rozumný. Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
5: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
7: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
8: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
9: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
15: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express. Express FM.

0: 16.49 posloucháte na Express FM odpolední drive. Je tu s vámi Michal s Petrem a před chvílí tu s námi byla i Sigrid, která vám nabídla skladbu Jellyfish.
1: No a Jellyfish to je samozřejmě medúza. Popálila ti někdy medúza?
2: Jo.
1: Jo. A šel si na to tím, co se říká, že bys měl udělat?
0: Hele, nešel, ale už jsem taky do toho moře nešel.
1: Jo, no a ono taky navíc se říká, že to vlastně není pravda, že bys to měl počůrat.
2: Jo.
1: No, že prej je to prostě mýtus, jeden z mnoha vyvrácených mýtů o medúzách a o mořských živočiších.
0: Navíc v mým případě by to bylo dost obtížný, protože mě žehla na zádech, jako.
1: No tak by tě mohla počůrat tvoje žena. To přece bylo v přátelích, to myslím, bylo jak... Nějaké sám, to bylo v nějakým s Benem Stillerem, jak ještě tam měl ten piercing, ale to je jedno.
0: Pokud se na světových plážích jako pokutuje třeba nudismus, no tak za tohle by nás popravili, jako jo.
1: No tak nemůžu si úplně představit, že bys to třeba udělal v Dubaji, jako.
0: No.
1: Nebo jako v Itálii, tam asi by to bylo v pohodě, ale myslím, že taková Dubaj nebo Bali možná, tam by se na to úplně nedívali, jako. No ale tak bylo by to nebylo žádný erotický, to je prostě jako záchrana, že?
0: O erotice nemluvil, no, já jsem jenom jako ale... představ si tu scénérii, to by bylo fantazie. Jako.
1: No a stejně by to bylo zbytečný. Jo?
0: Přesně, a ještě by mi to nepomohlo.
1: Nepočurávat, prosím vás, kdyby vás náhodou žahla medúza na vaší dovolené.
0: A máš radu, co dělat?
1: Normální se zdravotníkem, ideálně.
0: Jo, a on ti to něčím to ošetří.
1: Počurá třeba.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Z dvousedlavé sněmovny bere základní plat bez příplatků za funkce v orgánech sněmovny jen 31 poslanců. Většinu z nich tvoří nováčci, vyskytují se však mezi nimi i členové bývalé vlády za ODS. Bez funkcí zůstala polovina klubu Pirátů, 4 starostové i 9 poslanců z hnutí ANO. Americké ministerstvo obrany v sobotu v tichosti zveřejnilo nové statistiky zraněných a padlých amerických vojáků v konfliktu s Íránem. Podle databáze Pentagonu již zemřelo 18 Američanů a dalších 624 bylo zraněno. Čeští vodní slalomáři se vrátili z úspěšného mistrovství světa v americké Oklahomě. Na něm získali nejen 7 medailí, ale také zkušenosti s areálem, kde se bude za 2 roky závodit na olympijských hrách. Dnes noci bude jasno až polojasno, místy až oblačno, na severu a severovýchodě přehánky. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, na horách kolem 10. V dopravě pozor na nehody v ulici v Olšinách v Praze, v ulici náměstí Jana Kypty v obci Telš v okrese Jihlava, kde se po nehodě jezdí kyvadlově jedním pruhem, v ulici Veleslovínova v Ostravě, v ulici Plzeňská v Ostravě, na silnici 12 u Českého Brodu v okrese Kolín, na silnici 35 v katastru obce Gruna, okres Svitavy. Na Express FM posloucháte odpolední drive a z vysílacího studia vás zdraví Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: jejich Zone, no a my jsme už v druhé polovině našeho Express Drive, dneska máme čtyřhodinový, takže nám teďka začala právě ta druhá polovina. Posloucháte Express Drive, je 17 hodin 8 minut.
1: Možná jste to v posledních dnech také zaznamenali, zaregistrovali nebo na vlastní kůži zažili, že vám telefon opakovaně zvoní, na displeji se pokaží objeví jiný telefonní číslo, samozřejmě český, a ani jejich blokování příliš nepomáhá. Českem se totiž šíří další vlna podvodných a obtěžujících telefonátů. Některým lidem volají podvodníci údajně až 30krát za hodinu.
0: 30krát za hodinu?
1: Jo. Mě minulej týden volalo jedno číslo 5krát za hodinu. Volající přitom často střídají ty telefonní čísla, takže když jedno zablokuješ, za chvíli se ozvou z jiného čísla. A pozor, samotné číslo na displeji vůbec nemusí dokazovat, kdo vám skutečně volá, protože podvodníci dokážou tu identitu volajícího podvrhnout, takže se může zobrazit třeba číslo banky, policie nebo jiné důvěryhodné instituce. Liší se scénáře. Někdy přichází nabídka údajně mimořádně výhodný investice, jindy se volající představí jako zaměstnanec banky nebo dokonce jako policista. Hmm. Typická věta zní, váš účet byl napaden, vaše peníze jsou v ohrožení a musíte okamžitě jednat. A právě spěch a strach jsou největší zbraně těch podvodníků.
0: No jasně.
1: Podvodník vás nechce nechat přemýšlet, poradit se s rodinou nebo si informace ověřit. Může požadovat přístupové údaje, autorizační kódy, převod peněz na takzvaný bezpečný účet nebo instalaci programu, pomocí kterého se vzdáleně dostanete do telefonu či počítače. Policie upozorňuje, že skutečný bankéř ani policista po vás nebude chtít, abyste posílali peníze na bezpečný účet. Stejně tak vás nebude nutit instalovat aplikaci pro vzdálený přístup nebo sdělovat hesla a kódy z bankovnicí. Nejjednodušší obrana má 3 kroky. Zastav, zavěs a zkontroluj. Nenechte se vystrašit, hovor ukončete a sami zavolejte do své banky na číslo uvedené na její oficiální stránce nebo na platební kartě. Nevolejte zpět na číslo, které vám nediktoval člověk v telefonu. A pokud už jste nějaké údaje sdělili, nainstalovali podezřelou aplikaci nebo odeslali peníze, nečekejte. Okamžitě kontaktujte banku a policii, v takové chvíli může rozhodovat každá minuta. Takže pravidlo na závěr. To, co vám někdo tvrdí do telefonu, si vždy ověřte jinou cestou. Slušný bankéř vám dá čas na kontrolu. Podvodník vás bude nutit spěchat.
0: No je ideálně mít banku takovou, která po vás třeba chce nějaké ověření, nebo vy můžete chtít ověření po tom bankéři, protože není to legrace. No.
1: Ne, opravdu si dávejte pozor, je to hodně, opravdu dokonce jsem ve svém okolí zaznamenal jednoho člověka, který byl nedávno okraden o vyšší řádky 1000 korun, tak a rozhodně to není žádný jouza, že by
0: jo,
1: jako...
0: Jo, a to si říct, neděje se to jenom naivním seniorům.
1: Ano,
0: jo,
1: přesně tak.
0: Bacha na to, protože opravdu oni dokážou vás do takového stresu, jsou na to přece jenom trochu vyškolení.
1: Takže buďte v klidu, i kdybyste zavěsili, nebo se nic neděje, navíc policie si vás většinou pozve na nějakou schůzku, ne, že s váma bude něco řešit důležitý.
0: A navíc policie často volá buď ze skrytého čísla, anebo má 9 na začátku, jo? Pozor na to, nevolá z nějakého mobilu.
1: Takže prosím vás, buďte opatrní.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
5: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
4: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
5: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
4: Svianela, česká tradiční limonáda.
6: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: To byla Dua Lipa, naše oblíbenkyně. Poslouchali jste single Don't Start Now.
1: Mám tady pro tebe pár rad, jak oklamat své tělo.
0: No počkej, už jsme ho dneska oklamali jednou s posilovnou, ne?
1: Ano, ano, tak tady mám něco dalšího.
0: Tak povídej.
1: Tak, když chceš... nemůžeš teda spát, tak? No. A chceš spát,
0: ano.
1: Tak musíš minutu rychle mrkat. A tvoje tělo prostě zjistí, že chce spát.
0: Jo. Hmm. Minutu. A musíš si to u toho počítat, předpokládám, že jo?
1: No, to asi...
0: Jako nebudeš si to dávat jako na stopky, ne?
1: Hmm. A nebo třeba si pustíš nějakou minutovou píseň jenom. To tady máme. Valentine's Now I'm Sad. To má minutu 10, tak to je v pohodě.
0: Tak já mám taky jednu radu.
1: Ano.
0: Na mě funguje mluvený slovo.
1: Jo?
0: Hmm. Já jako většinou...
1: Když třeba na tebe mluví žena?
0: Ne, tak ne, ne, tak to samozřejmě jako asi by to taky fungovalo, ale já většinou dávám prostor rozhlasovým hrám nejrůznějším. Ale to je, a takhle, a pokud je to úplně taková ta audiokniha, kterou čte jenom jeden člověk, no tak tam jsem úplně jako po minutě.
1: Aha,
0: opravdu.
1: To je zajímavý.
0: Ale rozhlasová hra, do 10 minut jsem tu.
1: No, pak když teda vstaneš po tom výborném spánku, který jsi přimrkal, nebo v tvém případě připoslouchal,
0: no,
1: tak se možná někdy budeš cítit, jako že máš málo energie. A to stačí se chrstnout na sebe studenou vodu.
0: No, tady si dám spršku, no.
1: No, ideálně samozřejmě hodně studenou. Když se cítíš jako v takové tenzi, anebo dokonce máš nějakou jako úzkost, tak si dej ruku na srdce a pořádně pomalu se nadechni, zhluboka. A prý to pomůže.
0: Fakt?
1: Hmm.
0: Tak až mě uvidíš, jak tady chodím s rukou na srdce, prosím tě, tak jsem v tenzi, nemám infarkt.
1: Co ty tam, jestli nemáš něco na srdci?
0: Já bych se nahazoval tím přístrojem, co tady máme v budově nově.
1: No a poslední, kdyby ses jak nějak někdy cítil trochu líně a potřeboval taky nahodit, samozřejmě někdy, no, někdy se cítit líně není na škodu, že jo? Prostě si lehneš a seš dál línej. Ale je potřebuješ třeba někdy něco jít dělat nebo jít na úřad.
0: A nechce se ti.
1: Tak na to mám výbornou radu. Vyčisti si svoje zuby opačnou rukou, než běžně používáš.
0: No tak to by bylo asi těžší, že jo?
1: No, ale já mám a tato změna ti nahodí ten mozek, chápeš?
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Nebo můžu takhle kroužit jednou rukou nad hlavou a jednou nad sebou.
1: To můžeš taky zkusit a nedělej to prosím tě třeba v MHD, protože běžu podat za pitomce.
0: Já mám ještě k té svý radě toho mluvenýho slova jeden doplněk, prosím vás. Když si budete před tím spánkem pouštět nějaký to mluvený slovo, dejte si z začátku pozor nebo zkontrolujte si, že po té dané hře nebude následovat nějaká jiná. Já jsem tuhle totiž usnul, sice u jedné hry, ale probudil jsem se u horůrku nějakýho, který byl docela jako zvukově zajímavý, no ale samozřejmě začínal jsem od nuly, že?
1: No a to se takhle jednou stalo mýmu strejdovi. Ten koukal na televizi a přitom průběžně usínal. A to ještě bylo v době, kdy jsi měl normální film, většinou komedii, pak si měl akčňák v televizi a pak erotiku.
0: No jasně.
1: A on druhý den říká, no ale včera jsem koukal taková slátanina. Jo, nejdřív jako se tam nějak jako líbali, jo, pak najednou se tam furt střílelo, no a pak teda to dopadlo dobře, že?
0: Pak už přitvrdili.
1: A já, no jo, já jsem zrovna skoro dokonce koukal na všechny tři, včetně toho eroťáku, bylo mi tak asi 17. A říkám, ale strejdo, ty jsi koukal na tři filmy a mezi tím si usnul. A on, jo, tak proto to byla taková blbost.
0: Takzvaný televizní remix. Express. Express Drive.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Vzhůru na výlet přeci nebudu doma. Pokud si říkáte právě tohle, mohly by vám přijít vhod naše tipy na turistické cíle v Libereckém kraji. Přímo nad krajským městem se tyčí ikona a dominanta celého Liberecka. Ještěc s vysílačem a hotelem ve tvaru rotačního hyperboloidu, který nabízí skvělé výhledy na Jizerské hory, Krkonoše i Český ráj. Jedním z nejnavštěvovanějších cílů právě v Českém ráji je hrad Trosky. Zřícenina se dvěma věžemi, Baba a Pana, nabízí krásné výhledy do okolní krajiny. Pokud byste chtěli strávit celý den nebo i víc dní v přírodě, vyrazte do Jizerských nebo Lužických hor, oblíbených pěšími, cyklisty a v zimě i běžkaři. A když už budete unavení a žízniví, zastavte se v malé obci Sviany, ležící na okraji Českého ráje, hned u dálnici D10 z Prahy do Liberce. Svianský pivovar patří mezi nejstarší pivovary u nás a za sebou má barvitou historii. Dokonce mu několikrát hrozilo úplné zavření. Za jeho dnešním úspěchem stojí nadšení a tvrdá práce lidí, kteří se nebáli v tu pravou chvíli riskovat, řemeslná poctivost, ale i srdce, které do něj dodnes vkládá každý z zaměstnanců. Ve Svianech ctí tradice, proto se tu pivo vaří stále stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. Nenápadné pohoří vmáčknuté mezi České Švýcarsko a Jizerské hory, to jsou už zmiňované Lužické hory. Co nemají do výšky, dohánějí svou rozmanitostí, 700 metrů vysoký hor je tu 10 a všechny nabízejí úchvatné výhledy do krajiny. Lužické hory jsou unikátní křižovatkou několika naprosto rozdílných geomorfologických prvků, takže tu najdete pískovcová skalní města, vyvřelé čedičové a znělcové sopky i horskou krajinu v podobě protáhlých hřebenů. Lužické hory byly považovány za kraj sklářů a to platí dodnes. Stopy skla, sklárny a ateliéry najdete téměř v každé vesnici a městě, třeba v Novém Boru, Kamenickém Šenově nebo Lindavě. V jiných obcích zase potkáte pivovary propojené pivní stezkou Lužických hor. Více než cesta po pivovarech je to procházka krásnými Lužickými horami. Na 150 kilometrech vás provede po těch nejzajímavějších a nejkrásnějších místech. Od Zlatého vrchu přes Voz, skalní hrad ve Sloupu i kouzelnou sklárnu se skleněnou zahradou a křišťálovým chrámem Jiřího Pačinka. V Libereckém kraji je zkrátka pořád se objevovat tak šťastnou cestu.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Liberecký kraj? Pak si užijete pobyt v Pitloun Wellness hotelu Harachov v srdci Krkonoš s bohatým wellness a horami na dosah. Nebo v hotelu Obří sud u Ještědu, který nabízí jedinečnou atmosféru a skvělou polohu pro objevování Jizerských hor. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Becky Hill, Indestructible.
1: No a do konce hodiny vás čeká ještě Tyla, Phoenix nebo West Side Cowboy.
0: To je novinka v našem éteru.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam bude.
11: Přestaň, je mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Hudba na prvním místě.

0: Příjemná záležitost s názvem Tonight na svědomí i mají Phoenix společně s Ezrou Koenigem. Mimochodem je to první případ, kdy Phoenix angažovali hostujícího vokalistu.
1: No a hnedka si vybrali takovýho fajn sympaťáka z Vampire Weekend. Kdo teď oznámil návrat na pódia, tak to je, dá se říct, velmi oblíbená britská kapela Keen. V roce 2027 se vrátí na turné a pozor, dokonce sebou přivezou i novou hudbu.
0: Jo.
1: Jo, tak měli by vydat novou desku. Pravděpodobně to taky bude k 20. výročí alba Under the Iron Sea, které teda to výročí je teď, ale oni teda vyjedou a mezi tím ještě natočí album nové, takže se máme na co těšit.
0: No po 7 letech už by bylo záhodno. Pokud by vyjeli na turné Keen, tak jejich koncert určitě doporučuji, protože oni jsou živě takřka bezchybní.
1: No a myslím si, že slyšet naživo spoustu hitů, které mají na svědomí a ve svém repertoáru, taky bude fajn. Mimochodem i to 20. výročí Under the Iron Sea budou reflektovat a můžete se tak těšit na trojcédéčko, samozřejmě s bonusovými materiály a tak dále. Doufám, že to teda není ta nová muzika, o které mluví.
0: To snad ne.
1: Je to, jako píšou, že taky tam bude unheard music, takže je možný, že jako to třeba jenom vyvětrají šuplíky, no ale uvidíme, necháme se překvapit.
0: Přesně tak, já už ho mám, když vyšlo k 10letýmu výročí a říkal jsem si, tyjo, tyhle ty věci jako jsou jaký zvláštní, no a máme tu 20 let.
1: To byla jenom dvoucédéčková edice, předpokládám.
0: No, jaká rozšířená, no, masterovaná.
1: A 30. výročí bude čtyřcédéčko. Ale my si samozřejmě, když už o nich mluvíme, musíme Keen zahrát. A pokud jste mezi jejich fanoušky, tak si možná můžete myslet, že to, že se vrací, je tak nějaký zázrak.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Chebu pokračuje rekonstrukce dominikánského kláštera, za kterou město zaplatí přes 170 milionů korun. Po dokončení přestavby se do budovy přestěhuje základní umělecká škola Jindřicha Cheb, které už nestačí její současné prostory. Město proto už teď řeší nové využití školního objektu. Turecké bojové letouny F-16 budou od srpna do listopadu střežit vzdušný prostor nad Pobaltím. Mise NATO Baltic Air Policing se podle deníku Daily Sabah zúčastní 5 strojů, které budou umístěny na estonské základně Amary. Doprovázet je bude 8 desítek tureckých vojáků. Horká chvíle pro českou posádku. Náraz, zničené auto, ze kterého dokonce vyšlehly plameny. Pilot Dominik Stříteský havaroval při víkendové polské rally. Veškeré naděje pro posádku, kterou tvoří s Ondřejem Krajčou, skončily. Nehodu odnesli nespecifikovanými šrámy, pořádně bolestivými a zničenou Fabii. Zítra ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů, na horách kolem 19. Pokud cestujete vozem, pozor si dejte na Pražském okruhu. Tam jsou dokonce hned 3 nehody. První na 17. kilometru ve směru D1, druhá na 60. kilometru ve směru D10 a třetí na 0,5. kilometru ve směru Ruzině. V ulici Holečkova v Českých Budějovicích právě policie vyšetřuje nehodu s otcem. Opatrně projedete. Vyšetřování nehody osobáku s elektroběžkou probíhá v ulici Jateční v Plzni, no a přibrzdí vás i nehoda v ulici U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jezděte opatrně. Odpolední drive míří na Express FM krátce po 18. hodině do finále a ještě jednu hodinu vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Spring Summer 26, to je sezóna, kdy vyšlo také nové, už osmé album právě Charlie XCX, jmenuje se Music Fashion Film. Dočkali jsme se ho v pátek, přiznám, nestihl jsem si ho poslechnout. Ale zatím na to jsou samé dobré reakce. Samozřejmě je to hodně dané tím, že to hodnotí především fanoušci.
1: No tak to je jasný, a tak Charlie XCX má teďko jako hodně úspěšný období, vlastně od Bretta si to dává, vlastně letos vlastně to už bude jít druhá deska, když to tak vemeš, jo, což je jako taky slušný.
0: A jak to, že jako myslíš, jako, že po Wuthering Heights, jako, že...
1: No a vyjde ještě jedna, že jo?
0: Ne, jak to?
1: No, Wuthering Heights vyšla, ano, vyšla februári.
0: No a ta taky druhá. Vyšla, no ta už vyšla. No, nebo
1: je,
0: pátek,
1: je druhá, tak,
0: no,
1: takže to je druhá deska.
0: No je to pravda, no, tak tam to je jako soundtrack, ale vlastně víceméně vytvořený jí, to je pravda.
1: Ale
0: no,
1: má ji uvedenou v oficiální diskografii, jo, jako řadovou, řadovku, takže to, takže Charlie jede a je plodná, no tak třeba bude plodná i v normálním životě, potěší svýho fešáčka z 1975.
0: Myslím, že si jako dá pauzu?
1: Myslím, že ona je taková, že jako taková, ona je fajn holka, takže jestli si dá pauzu, tak určitě jenom takovou krátku, aby mohla dál občasňovat své fanoušky.
0: A když jsem teda mluvil o těch nadšených recenzích, tak 84 ze 100, to je aktuální hodnocení podle Metacritic, třeba Guardian, ten dal plný počet, DIY taky, a třeba Rolling Stone 4 z 5, takže myslím, že poměrně slušné hodnocení.
1: No, The Daily Telegraph i ocenil 2 z 5, asi museli jít trošku proti proudu, jak říkáš, ty dobrý recenze jako převládají, takže vždycky někdo musí, jinak to je samá 90, 90, 80, takže fajn. Já si ji taky musím naposlouchat a doufám, že se mi jaký dostane pod kůži.
0: No, tak si potom pak ještě
1: tadle
0: můžeme
1: kůže
0: někde promluvit a někdy.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Ježíš Maria, co to je za skvělou hudbu tohle?
1: A to už je léty prověřený hit.
0: Ano, Personal Jesus a Depeche Mode. Za chvilku tady bude jenom dny, možná maximálně týdny prověřený hit Somber, My Body Bad Isn't Ready. Budou tady taky Oden a Faco s Loreen a Blossoms s novinkou Meet Me in Love.
1: A taky PSH.
0: Nebo někdo jiný? Reach out and touch
2: faith. Roier.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
8: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
7: Když chceš něco dobrého, místo přeslazených limonád nebo energeťáků, sáhni po Svianele.
8: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
7: Svianela, česká tradiční limonáda.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz

0: Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Express. Music first. Express FM.

0: 18.24 posloucháte odpolední drive, my na Express FM jsme to teďko rozjeli s Oudine Facou, konkrétně jste poslouchali song s názvem Loreen.
1: Víš co, mě zaujalo, našel jsem nějaké zajímavosti o CIA, tedy o americké výzvědné službě, která se samozřejmě specializuje na zahraniční výzvědné aktivity. Tak třeba to, že v 60. letech CIA teda utratila 20 milionů dolarů za projekt Acoustic Kitty, který vlastně vyslal kočky vybavené mikrofony do ulic, aby vlastně
0: nahrávali.
1: Na veřejnosti nahrávali lidi a šmírovali je.
0: Kolik se jim vrátilo těch koček?
1: To mě docela zajímalo. Jako. Co ještě zajímavější, to ještě o dekádu dřív, tedy v 50. letech minulého století, tak udělali to, že po Evropě rozposlali, respektive z letadla vyházeli kondomy, které byly extra large a bylo na nich ale napsané, jako že jsou small, a to bylo, aby demoralizovali Sověty, jako, aby jim ukázali, jaký jsou Američani chlapáci.
0: Takže oni to rozprášili nad Ruskem.
1: No a tady píšou nad Evropou, tak ale zase pojďme si říct, že v Evropě v 50. letech vlastně se ty Rusáci tak nějak hemželi po celé Evropě, že jo? No, takže to vlastně bylo jedno.
0: Třeba se z toho DDR oni nespamatovali dodnes, jako no. Z takovýho šoky.
1: Taky se CIA snažila zabít Fidela Castra. Hmm. A to tím, že mu připravili otrávené doutníky. K smůle CIA si je nikdy nezapálil.
0: Moje dal Reagan jako dárek.
1: No a co mě zavolalo jako poslední, tak v centrále CIA je dokonce kavárna Starbucks, ale personál má zakázáno ptát se agentů na jména.
0: Dobrý den, pane agente.
1: Vždycky, že jo, jak se jmenujete? Petr, že jo, tak tam máš Petr na tom kelímku, tak oni mají asi agent 1, agent 2.
0: No, nebo, asi jo, nebo agent
1: kapučíno pro pána v šedém obleku. Jo, a tam jsou všichni v šedém obleku. Tak nevím. Tak si pojďte někdo pro kapučíno.
0: Pijou unifikovaný kafe všichni.
1: To je možný. Černé. Express. Express Drive.

0: americká tanečnice, herečka a taky zpěvačka Mette Tauli, známá jenom jako Mette. To je to, co nám doznívá se singlem Bad právě teď na Express FM.
1: Když se řekne nejoblíbenější místo v Brně, tak samozřejmě známe spoustu joků, napadne nás možná Petrov, Villa Tugendhat nebo některá ze slavných kaváren.
0: Já mimochodem znám takový ten for, že Brno je jediný vtip, kterém se dá bydlet, ale nesouhlasím s ním.
1: Ne, Brno je krásný, ale Svělý. Samotní Brňané mají jasno a nejraději tráví volný čas na brňanské přehradě.
0: Neboli na Prýglu.
1: Neboli na Prýglu, přesně tak. Vyplývá to z velké ankety brněnského deníku Rovnost, která se jmenovala Jak se máš Brno. Zapojilo se do ní asi 3000 lidí. Nešlo teda o klasický reprezentativní sociologický průzkum, ale o rozsáhlou sondu do toho, jak obyvatelé své město vnímají a co v něm mají rádi. A proč právě Prýgl? Nabízí vlastně všechno, co lidé od odpočinku chtějí. Vodu, lesy, procházky, cyklistiku, koupání, lodě i možnost na chvíli zapomenout, že jste pořád ve druhém největším městě republiky. Brňané podle ankety obecně nejvíce oceňují přírodu, výhledy na město a zajímavou architekturu. A co se týká toho žebříčku, tak mezi dalšími často zmiňovanými místy se objevily Lužánky, Špilberk a Zelený trh. No a já když jsem se koukal na tenhle ten žebříček, tak mi tady zaujalo také žebříček netradičních oblíbených lokalit v Brně.
0: Ano.
1: Na prvním místě je cedule s přeškrtnutým nápisem Brno.
0: Tak to asi hlasovali Pražáci, předpokládám.
1: Na druhém snížení rychlosti na D1 v Brně na 80 km v hodině. Pak je to dálnice D1 směrem na Vysočinu. A na dalším místě ty respondenti uvedli, v Brně nemám ráda vůbec nic. A úplně poslední vazební věznice v brněnských Bohunicích.
0: No, takhle, připadá mi, že tady ten konec toho žebříčku tam opravdu ovládli lidé mimo brněnští. A teda ty, co tam jsou ve vězení a tím pádem jiné oblíbené místo zatím nepoznali.
1: Každopádně hurá na Prýgl.
0: A nebo hurá do Brna, spojno, je tam skvělá gastronomie, spousta zajímavých míst, které jsme vám teďka vyjmenovali. Akorát prosím vás, zkuste neskončit v té vazební věznici.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: rozepsaný papír.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Teď se nám možná budou lidé, kteří pracují 8 nebo 12 hodin, trochu smát, jo. Ale já ti musím říct, že já se po těch 4 hodinách vysílání trochu cítím jako zombie.
1: A dokonce taky vypadáš.
0: No, děkuju. To mi to taky moc sluší dneska.
1: Jo, já jsem ve formě. Musíme si na závěr sdělit nějaký ten hezký kompliment.
0: Musíme si trochu polechtat ega.
1: Jo. Před odchodem domů. Tebe čeká manželka, mě studená sprcha, frotuje ručník. No.
0: Mě nečeká manželka.
1: Taky ne.
0: Zaprvé žádnou nemám.
1: Mám promiň, jako, no tak
0: mám družku, že jo, ale ta hlavně odjela.
1: Družka, jo, to zní hrozně
0: divně. Tak jak to mám říkat, přítelkyně.
1: Jenom a je to, vole, soudružka.
0: Když ale mi zase přijde, že přítelkyně.
1: Partnerka.
0: Z domů smutku. No partnerku tu budu mít jako v podnikání, že? Jako ne. Je pravda, že my máme náš
1: životní partnerka.
0: Náš projekt je naše rodina samozřejmě, takže můžu říct, že to je moje partnerka. A do rozpočtu přispíváme spravedlivě, ale já říkám žena nejčastěji, no, to je pravda. Ale není jako teda, není to oficiálně, není to jako manželka, no.
1: No, já si počkám, až to bude oficiální.
0: Jednou tě na tu svatbu pozvu, nebo je?
1: Jo, jako DJ.
0: Bych ti musel platit? To,
1: ne, já bych to pro tebe udělal se slevou.
0: Já bych chtěl, jako, aby si přišel a dal mi naopak nějaký prachy, jako teda svatební dar.
1: To já dávám, já umím dávat prachy.
0: Jo, tak to je fajn. No, dobrý, no, tak DJ tam asi bude nějaký, no, nebo se to možná odehraju sám, protože nikdo se něco tak neudělá tak dobře, jako já.
1: Slyšíte, drazí posluchači, jo, v podstatě Michal už tady vlastně propálo, že svatba bude, že tam bude DJ a že mě pozve. Takže je to v pohodě, já jsem v klidu.
0: Vyčkej, jak se říkalo vždycky, vyčkej času jako husa klasu.
1: No to musí vyčkat ještě právě naši posluchači, ano, až se jim přihlásíme zítra.
0: Zítra, dřív než bude svatba, se přihlásíme, no, teda rozhodně.
1: Ale později, než jsme se přihlásili dneska.
0: To je pravda, už v našem standardním čase 16 až 19 tady budeme i zítra, v úterý.
1: A připojí se k námi Maru.
0: Jo, my jsme jí teda slibovali minulý týden, a to nebyla, protože byla na dovolený.
1: Jo, ale vy jste si to určitě nevšimli.
0: Už je zpátky.
1: Třeba přinese nějakou zajímavou italskou četbu.
0: A nebo knihu, kterou si na dovolené přečetla, českou knihu teda.
1: No takhle, něco vyhrožovala, viď?
0: Říkala, že si něco s sebou bere, mám pocit. No ale já jsem koukal na jí sítě a ona furt lítala někde po horách, tak já nevím, jestli chtěla číst. No uvidíme zítra.
1: Přesně tak.
0: A vy to uslyšíte, milí posluchači.
1: A my se těšíme na slyšenou.
0: Pa, pa. Drive. Odpolední drive.

FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM. Hudba.

0: Express Filmex.
1: Tento týden se na plátna opět spustí Tom Holland jako Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z Brusu nový den. Od událostí posledního Spideyho filmu uplynuly 4 roky. Peter Parker je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Zatímco jeho přátelé pokračují ve svých životech, aniž by si na něj vzpomněli, Peter zůstává sám a jako Spider-Man bojuje proti zločinu v New Yorku. Tlak ale vyvolává fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci. Zároveň přichází na scénu jedna z největších hrozeb, jaké kdy Spider-Man čelil. Po boku Toma Hollanda se objeví Zendaya, která jako MJ prožívá ve filmu nové milostné vzplanutí, což Petru Parkerovi vyvolává nepříjemné pocity. Režíroval Destin Daniel Cretton.
2: Hi, my name is Peter Parker. We used to know each other, but the truth is, I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
3: God, that's cool. Here we go.
2: And sometimes, Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
4: Let's end this on a high note, huh?
1: Do kin vstupuje také český dokument určený milovníkům umění a zvláště pak příznivcům jedinečné osobnosti výtvarníka a performera Františka Skály. Natočil ho Petr Slavík a jmenuje se Veřejný prostor Františka Skály. Na hravé cestě s jedním z nejvšestranějších českých umělců pravděpodobně uvidíte svět trochu jinak. Skála s humorem, vážností i sebeironií nechává nahlédnout do mnoha pomyslných dveří, za nimiž se nacházejí krása v nedokonalosti, poezie v obyčejnosti nebo radost z tvorby jako styl života. Skálova tvůrčí energie je cítit i z procesu vzniku monumentální sochy psa Vulpes God. Od tvorby modelu až po cestu lodí po Labi na vernisáž v Drážďanech. Dějem se prolínají umělcovi deníky, objekty ve veřejném prostoru, slova Skálových přátel i tóny kapely Třaskavá směs a dechovky Provodovjané.
5: Vlastně jsem tím chtěl demonstrovat takový můj názor na architekturu, na zahrady, životní prostředí a všechny tyhle ty věci. Stále se otvírají další dveře, do kterých bych chtěl proniknout.
0: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Express. Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, na Express FM vás tuto chvíli zdraví Petr s Pepou. Opět po týdnu jsme zpět na místě činu, připraveni vám zpříjemnit následující 2 hodiny vysílání, a to čerstvou várkou skladeb z celého světa. Nebudete tomu věřit, ale opět se nám podařilo poskládat věci, na které doposud v našem speciálu nedošlo, a máme z toho radost. A radost máme i z toho, že nás posloucháte, ba co více, že nám posíláte zpětnou vazbu, a úplně nejvíc, že děláte dobrý skutky. Třeba jako Viktorie, která pro nás vytvořila na Spotify playlist z posledních několika epizod. A moc jí za to děkujeme. Najdete ho pod názvem Express Edge 1.4.2026 nebo u nás na Facebooku, kde ho nazdílíme. Název dnešního prvního tracku je Collapsing Cities, pochází od projektu Get Cape, Where Cape Fly, který zastihuje v době, kdy se sám Duckworth nebál svoji tvorbu obohatit o trochu svižných beatů. A je takový pozitivní, tak proč s ním dnešní 867. díl Express Edge neodstartovat? Příjemný poslech vám přejí Petra Pepa.

pravidelný hudební rukopis mají Slefornac? O tom žádná, originální mají i videoklipy ke svým skladbám, doznívající megaton nevýjímaje, určitě si ho dejte. Poslední dobou se na scéně objevují nejrůznější anonymní nebo maskované projekty, které tají svoji identitu. Cooper T, pocházející z Manchesteru, o sobě tvrdí, že nejsou jen aktivisté, ale hudbou pro outsidery. Vznikly během lockdownu a s rostoucí pověstí chaotických živých vystoupení je možnost tento projekt vidět stále častěji. Těžko se však charakterizuje tvorba Cooper T, ale to je jedno.

britského klubu Roxy jeden z nejoriginálnějších umělců z britských ostrovů Baxter Dury. Hodně překvapil loňskou deskou Albaron, na které se produkčně podílel i James Ford. Nedávno jsem koukal na jeden záznam z jeho živého vystoupení a Baxter je poměrně originální i ve svém koncertním projevu. Dnes jsme vám od tohoto Alfa Samce hráli věc názvem Alfa Dog. Při našem pátrání po nových a zajímavých projektech jsem narazil na ten s názvem Adult DVD. Tvoří ho šest hudebníků z Leedsu, který doposud vydal dvě EPčka. A to druhé v pořadí dostalo název Next Day Shipping. Přineslo i track Doomsday Prepper. Tady ho máte.

0: Express Edge vysíláme na Express FM v premiéře každou středu od 21 hodin. Totožnou hudební várku pak reprízujeme v pondělí od 10 večer. Konec úvodního bloku zakončíme v Birminghamu, odkud pocházejí Gens. Indie parta, která funguje 3 roky, její tvorba pak reflektuje témata lásky i nenávisti a my z její tvorby vybíráme track Nightwalking.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.

na Express FM. Posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou před malou chvílí i Baby Strange. Skotská čtveřice, která se rozhodla svoji činnost po 11 letem fungování ukončit v roce 2023. Což je škoda, protože jejich druhé album What Below z roku předešlého nás baví. Vy jste poslouchali ukázku v podobě závěrečné skladby Midnight. A ve Skotsku ještě zůstaneme, jen se z Glasgow přesuneme do Falkirku za partou Pleasure Heads. Jejich sound nás zaujal a těšíme se, až vydají první regulární nahrávku. Zatím zařazujeme 9. starý single Concrete.

Zatím se dnes pohybujeme pouze po britských ostrovech, ale nemusíte se bát, určitě se během dnešního Express Edge podíváme i jinam. Doznívající Chiefs jsou postpunková parta ze Sheffieldu, která o sobě dala poprvé vědět v roce 2019. V následujícím roce vydala zdařilé EP Vox Pop, které otvírá doznívající věc názvem Thinking Out Loud. Není to záměr, a dnes se sice zatím pohybujeme po Velké Británii, ale primrají skotské party. Za tou následující musíme opět do Glasgow. Jmenuje se The Rolimo a prezentuje se energickou, punkem řízlou tvorbou. Vás čeká single I Miss the Dancing.

0: kapely, které vám nabízíme, můžete Express Edge dohledat na Facebooku, nově i na Spotify, protože Viktorie pro nás vytvořila playlist z posledních epizod. Tohle byly Do roli Mo, Následová budou King Nan, parta, která přísahá na tvorbu Sonic Youth nebo Pixies a která zahřívala pódia pro Foo Fighters nebo Black Flag. V roce 2023 vydala zatím druhou desku Lamp, která mimo jiné přinese i následující track Selfish.
1: Express
2: Edge.

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívá kapela Pretoria. První v dnešní várci, která pochází z Ameriky, konkrétně z Grand Rapids, doznívá příjemná věc Black Glass. Najdete ji na 3 roky starý nahrávce Where Will the Night Take Us. Ve studiu jsou Petr s Pepou, kteří pro vás Express Edge chystají. K nám se teď připojí pětice ze Salt Lake City, Crooked Kings. Jednotliví hudebníci byli v jejich začátcích členové mormonské církve, kterou však opustili, aby se naplno mohli věnovat především hudbě. Nebylo to pro ně jednoduché, ale nakonec to zvládli a v těchto dnech jim vychází nová deska. Jmenuje se In Another Life, není vůbec špatná a vy se o tom budete moci přesvědčit v rámci singlu Telefobia.

tolik naděje irské nezávislé scény Besht. Hudebně je v dětství formovali kapely jako ABBA, Queen nebo Blondie. Pak se seznámili s Daft Punk a dnes už mají venku dvě EPčka. To poslední vyšlo loni a přineslo i stejnojmenou doznívající věc. Pokud se letos chystáte na festival Rock for People v Hradci Králové, možná by vám krom vystoupení největších hvězd neměl utéct i set kapely Radio Free Alice. Pochází z Austrálie a její věhla stále roste. Vystoupí už ve čtvrtek na Petr Svoboda Stage a my vám jako pozvánku pouštíme skladbu Rule 31.

0: Pokud máte rádi industriální hluk, techno nebo post-punk, tak mi na chvilku věnujte pozornost. Já vím, že je to nepředstavitelný hudební mix, ale ono to fakt jde. Ve své tvorbě to dokazuje irská dvojice Chalk, která má venku novou desku Crystalpunk. V dubnu plně koncertuje po Evropě i Velké Británii, dnes třeba vystoupí v Belfastu. My z její diskografie zařazujeme věc nazvanou Pain.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví Petr s Pepou, ti dva, kteří pro vás láskou chystají hudební speciál Express Edge. Jsme v polovině 867. dílu, takže se v naší společnosti ještě jednu hodinu zdržíte. Samozřejmě, na vás nebudeme sami. Ještě pro vás máme připravenou pestrou společnost umělkyň, umělců a kapel, kteří a které dle našeho názoru stojí za vaší pozornost. Express Edge najdete na Facebooku, krom nejrůznějších kulturních typů tam zveřejňujeme i playlisty od vysílaných epizod. Druhou dnešní hodinu odstartujeme v Texas Austinu, odkud pochází Vision Arcade, mladá a nadějná parta, která právě vydala nový single Being Better. Příjemný poslech druhé poloviny 867. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

To byly Lover Den Atlantis, parta z Watfordu, která fungovala do roku 2019. Důvody rozpadu neznám, jen dodám, že kvartet stihl od roku 2007 vydat 5 alb. My hráli z toho posledního Safe in Sound a sice single Head Enough. Následují Dev Havana, dvojka z Norfolku, která loni oslavila 20 let na scéně. Zastavíme se u jejich páté studiovky z roku 2017, která přinesla i hitový single Fever. Tady je.

0: Seusy na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Tahle úderka z Orange County v Kalifornii si doslova vydřela pozici respektované formace s originálním soundem. My jsme si se singlem You Are Not Alone připomněli její začátky, a to debutovou desku. Poslední dobou nám do Express Edge protéká čím dál více kapel, které spolupracovaly s Travisem Barkerem, ať už jen jako hostem nebo producentem. Následující do Paradox ho angažoval jako bubeníka do skladby Bender. A je to slyšet.
1: Express Edge na Express FM.

Paradox, pop-punkový kvartet Atlanty, kterému se splnil sen a Travis Barker z Blink-182 zahostoval v jejich songu Bender. Pro Blush Papi mohl být sen vydat po několika singlech i EP a to se děje v těchto dnech. Venku je Hero Dreams obsahující 5 kousků, my vybíráme ten s názvem Under the Water.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou a v tomto bloku dáme prostor talentovaným umělkyním. Musím opět konstatovat, že jich je za poslední dobu čím dál tím více a chlápci trochu zaostávají. A to se týká i trochu tvrdších nebo alternativnějších žánrů. Ale proč ne? Přiznám se, že na řadu holek, které dnes uslyšíte, se narazil vlastně úplně náhodou při nějakém svém hudebním putování. Na Choke Cherry, kterým jsme dnešní dámský blok otevřeli také. Tyto dvě krásky jsou upsány vydavatelství Feel.

0: Express Edge vysíláme premiérově každou středu od 21 hodin, totožnou várku reprízujeme v pondělí od 22 hodin. Tohle byly New Constellations, portlandské duo v čele se zpěvačkou Katarinou Topol, doznívá příjemná záležitost Hot Blooded. Následuje 25-letá Nadia Ahmed, známá jako Nahdir, velmi talentovaná umělkyně z Manchesteru, ale s egyptskými kořeny. Možná jste ji mohli zaregistrovat na loňském ročníku festivalu Metronom.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

poslední ženou v tomto čistě dámském bloku bude žena, jejíž jméno zní maďarsky, přesto pochází ze státu. Jmenuje se Amira Elfeky a zalíbení našla v alternativním metalu, a to přesto, že mezi její inspirace patří Lana Del Rey nebo Lady Gaga, ale také Deftones nebo Linkin Park. Její poslední singlová položka již se jmenuje Hold On To Me.

Čech by řekl kapela Rifle, ale vzhledem k faktu, že pocházejí z UK, musím říct Rifle. Na Express FM jste v rámci hudebního speciálu Express Edge poslouchali skladbu Worthless. Najdete ji na jejich aktuální eponymní desce. Otevřeli jsme jí dnešní finálový blok, ve kterém máme zvyk malinko přitopit pod kotlem, ale budeme se držet trendů, vám hrát nehrané a neoposlouchané záležitosti. Ta následující pochází z dílny Palette Knives, amerického tria, kterému právě vychází dlouhodající deska Keyframe. Podpoří na sérii květnových koncertů, ale jen po amerických mě.

první pozdrav z Nashvilleu v Tennessee, které je domovem kvintetu Free Throw. K tomu právě vychází šestá řadovka s názvem Moments Before the Wind. Texty skladeb jsou často o závislosti, alkoholu nebo vztazích. Doznívá single The Outlaw Star. Na řadě jsou Lastel, atmosférická hardkorová parta z Austrálie, která loni potěšila titulem This Is What I Do. Ten přinesl i track Tired Eyes. Tady je.

Tolik Cold Steel, šestičlenná formace z floridské Tampy, která v rámci své tvorby nabízí neúprosnou fúzi thrashových riffů, hardkorových breakdownů a metalcoreové síly. Jejich hitovka Full Tilt byla předposledním v dnešním vydání Express Edge. Tu poslední, s malinkou jiného žánru, si schováváme jako závěrečné hudební rozloučení. 867. díl Express Edge končí, studio pomalinko vyklízejí Petr s Pepou, vrátíme se sem opět za týden, v premiéře se vám přihlásíme ve středu v 21 hodin. Opět se můžete těšit na 120 minut věnovaných zajímavým umělkyním, umělcům a kapelám z celého světa. Do té doby užívejte, mějte se rádi a poslouchejte hudbu. Kdyby cokoliv, Express FM je na webu, Express Edge na Facebooku. A díky Viktorii i nově na Spotify. Pizza Mír.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.